0: Noc plná hvězd.
1: Když někdy Švejk líčil život v blázinci, činil tak způsobem neobyčejného chvalořečení. Opravdu nevím, proč se ti blázni zlobějí, když je tam drží. Člověk může lézt nahej po podlaze, vejít jako šakal, zuřit a kousat. Kdyby to člověk udělal někde na promenádě, tak by se lidi divili, ale tam to patří k něčemu prach obyčejnému. Je tam taková svoboda, o kterej se ani socialistům nikdy nezdálo. Člověk se tam může vydávat i za pána Boha, nebo za panenku Marii, nebo za papeže, nebo za anglického krále, nebo za císaře pána, nebo za svatého Václava, ačkoliv ten poslední byl pořád svázaný a nahej a ležel v izolaci. Byl tam taky jeden, který křičel, že je arcibiskup, ale ten nic jiného nedělal, než že žral a ještě něco dělal s odpuštěním. Víte, jak se to může rýmovat? Ale tam se žádnej za to nestydí. Jeden se tam dokonce vydával za svatýho Cyrila a Metoděje, aby dostával dvě porce. A jeden pán byl tam těhotnej a zval každýho na křtiny. Moc tam bylo zavřených šachistů, politiků a rybářů a skautů, sběratelů známek a fotografů amatérů. Jeden tam byl kvůli nějakým starým hrncům, kterým říkal popelnice. Jeden byl pořád ve svěrací kazajce, aby nemohl vypočítat, kdy bude konec světa. Taky jsem se tam sešel s několika profesory. Jeden z nich porád chodil za mnou a vykládal, že kolíbka cikánů byla v Krkonoších, a ten druhý mě vysvětloval, že uvnitř zeměkoule je ještě jedna mnohem větší než ta vrchní. Každej tam mohl mluvit, co chtěl a co mu slina právě přinesla na jazyk, jako by byl v parlamentě. Někdy si tam vypravovali pohádky a porvali se, když to s nějakou princeznou moc špatně dopadlo. Nejzuřivější byl jeden pán, který se vydával za 16. díl Otova slovníku naučného a každý ho prosil, aby ho otevřel a našel heslo kartonážní šička, jinakže je ztracený. Upokojil se teprve, když mu dali svěrací kazajku. To si liboval, že se dostal do knihařského lisu a prosil, aby mu udělali moderní ořízku. Vůbec žilo se tam jako v ráji. Můžete tam hulákat, řvát, zpívat, plakat, mečet, ječet, skákat, modlit se, metat kozelce, chodit po čtyřech, poskakovat po jedné noze, běhat dokola, tancovat, hopkat, sedět celý den na bobku, ale po stěnách. Nikdo k vám nepřijde a neřekne, tohle nesmíte dělat, tohle se, pane, nesluší, to byste se mohl stydět, to jste vzdělaný člověk. Je však také pravdou, že jsou tam úplně tichý blázni, jako tam byl jeden vzdělaný vynálezce, který se porád rýpal v nose a jenom jednou za den řekl, právě jsem vynašel elektřinu. Jak říkám, moc pěkný to tam bylo a těch několik dní, který jsem strávil v blázinci, patří k nejkrásnějším chvílím mýho života. A doopravdy, již samo uvítání, které očekávalo Švejka v blázinci, když ho odvedli na pozorování od zemského trestního soudu, předčilo jeho očekávání. Napřed ho slékli do naha, pak mu dali nějaký chalát a vedli ho vykoupat za všeho důvěrně pod paždí, přičemž jeden z ošetřovatelů bavil ho vypravováním nějaké anekdoty o židech. V koupelně ho potopili do vany s teplou vodou a pak ho vytáhli a postavili pod studenou sprchu. To s ním opakovali třikrát a pak se ho optali, jak se mu to líbí. Švejk řekl, že je to lepší než těch lázních u Karlova mostu a že se velmi rád koupe. Jestli mě ještě ostříháte nechty a vlasy, tak nebude nic scházet k mému úplnému štěstí. I tomu přání bylo vyhověno a když ho ještě důkladně vydřeli houbou, zabalili ho do prostěradla a odnesli do prvního oddělení na postel, kde ho uložili, přikryli pokrývkou a poprosili ho, aby usnul. Švejk ještě dnes vypravuje o tom s láskou. Představte si, že mě nesli, docela odnesli. Mě bylo v tom okamžiku úplně blaze. A také na posteli blaženě usnul. Pak ho probudili, aby mu předložili hrnek mléka a housku. Houska byla již rozřezána na malé kousky a zatímco jeden z ošetřovatelů držel Švejka za obě ruce, druhý namáčel kousky housky do mléka a krmil ho, jako krmí se husa šiškami. Když ho nakrmili, vzali ho pod paždí a odvedli na záchod, kde ho poprosili, aby vykonal malou i velkou tělesnou potřebu. I o této pěkné chvíli vypravuje Švejk s láskou a nemusí jistě reprodukovat jeho slov. Co s ním potom dělali? Zmíním se jedině, že Švejk říká, on mě z nich jeden přitom držel v náručí. Když ho přivedli naspět, uložili ho opět do postele a opět něho poprosili, aby usnul. Když usnul, probudili ho a odvedli do vyšetřovacího pokoje, kde Švejk stoje úplně nahý před dvěma lékaři, připomněl si slavné doby svého odvodu. Mimo děk mu splynulo ze rtů Tauglich. Co povídáte? Ozval se jeden z lékařů. Udělejte 5 kroků kupředu a 5 naspátek. Švejk udělal jich 10. Já vám přece říkal, abyste jich udělal 5. Mně na pár krocích nezáleží, řekl Švejk. Na toho lékaři požádali, aby si sedl na židli a jeden ho klepal do kolena. Pak řekl druhému, že reflexe jsou úplně správné, načež druhý zakroutil hlavou a počal Švejka sám klepat do kolena, mezitím co první rozivíral Švejkovi oční klapky a prohlížel jeho pupilu. Potom odešli ke stolu a prohodili několik latinských výrazů. Poslyšte, umíte zpívat? Otázal se jeden z nich Švejka. Nemohl byste nám zaspívat nějakou píseň? Beze všeho, pánové, nemám sice ani hlas, ani hudební sluch, ale pokusím se o to, udělat vám to kvůli, když se chcete bavit. A Švejk spustil, což ten mladý mnich v tom křesle, čelo v ruku pravou kloní, dvě hořké žhavé slzy po bledých lících se roní. Dál to neumím, pokračoval Švejk. Jestli chcete, tak vám zaspívám, jak je mi teskno okolo srdce, co těžce volně zdvíhá ňádra má. Když tiše sedím, do dálky hledím, tam do dálky touha má. No a taky to dál neumím, vzdychl Švejk. Znám ještě první slokus, kde domov můj, a potom generál Windischgrätz a vojenští páni od východu slunce vojnu započali a ještě pár takových národních písniček, jako Zachovej nám hospodine a Když jsme táhli k Jaroměři a Tisíckrát pozdravujeme tebe. Oba páni lékaři se na sebe podívali a jeden z nich dal Švejkovi otázku. Byl váš duševní stav již někdy zkoumán? Na vojně, odpověděl Švejk slavnostně a hrdě. Na vojně byl jsem pány vojenskými lékaři úředně uznán za notorického blba. Mně se zdá, že jste simulant, rozkřikl se druhý lékař na Švejka. Já, pánové, nejsem žádný simulant. Já jsem opravdový blbec, můžete se spravit v kanceláři 91. pluku v Českých Budějovicích nebo na doplňovacím velitelství v Karlíně. Starší z lékařů mávl beznadějně rukou a ukazuje na Švejka, řekl ošetřovatelům. Tomuto člověku vrátíte opět jeho šaty a dáte ho na 3. třídu na 1. koridor, potom se jeden z vás vrátí sem a odnese všechny spisy o něm do kanceláře. A řeknete tam, aby to brzo vyřídili, aby jsme ho tady dlouho neměli na krku. Lékaři vrhli ještě jednou zdrcující pohled na Švejka, který uctivě couval pospátku ke dveřím, ukláně se zdvořile. Na otázku jednoho z ošetřovatelů, co to dělá za hlouposti, odpověděl, no, poněvadž nejsem oblečený, jsem nahej a nechci na ty pány nic ukazovat, aby si nemysleli, že jsem nezdvořilej nebo sprostej. No. Zklamaní lékaři dali mu dobrozdání, že je simulant mdlého rozumu a poněvadž ho propouštěli před obědem, došlo k malému výstupu. Švejk prohlásil, že když ho vyhazují z blázince, že ho nesmějí vyhodit bez oběda. Výtržnosti učinil konec policejní strážník, který Švejka předvedl na policejní komisařství do Salmovy ulice.

0: noc s hvězdou.
1: My jsme jednou napsali hru se Sládkem. Ona asi na 10 minut, to by vás zajímalo. No. Jmenuje se Selská kreu je dobrá kreu a městská kreu je špatná kreu. Tady taky se hrajeme. My jsme teda napsali takovou klasickou scénu ze života spisovatele Dušana M. Pupáka. My jsme to...

0: Je to, my se vždycky s tím díme rád, protože mě to svým způsobem trapas, mě to moc...
1: Jak to snižuješ takhle? Já mám kamaráda, tomu se to líbí.
0: Ten to právě ještě neviděl, co
1: když mi píše soustavu, tak jsem...
0: Prostě já si dělám zázemí.
1: No, takový, tady jsme rekviziti, to bude Dušan M. Pukpá.
0: No, hraju já.
1: Písovate.
0: Ta první část...
1: To může práhnit legrace. Já hraju.
2: Teď se rozpěje ten.
1: No, inteligent to není. No. To zapíral, jo, já se hraju všechno. To je zkrátka občan malého města.
0: Občan.
1: Nepodařilo se mu být starostou, tak vede takový osvětový osvětový pracovník
0: a vede besedu.
1: Čenda Krchov se jmenuje.
3: Vážení příchozí, milí hosté, vítám vás z tohoto místa jménem krajského nakladatelství, které dnes postihla živelná událost a co více, živelné štěstí, živelná radost. Zavítal k nám dnes mistr Pera, soudruh, spisovatel Dušan M. Pupák, mistr. Přijel k nám, aby vyhověl vašim četným žádostem. Aby vyhověl. Uvolil se mistr podepisovat vaši knihu, tedy svoji knihu, ale vy máte doma tedy vaši knihu. Tedy vaši svoji knihu. Po jedné noze toulám se krajem. Tedy knihu. Která dosáhla v našem městě valné popularity. O čem svědčí i to, že dva výtisky, které k nám byly poslány, byly rozebrány už cestou. Já ještě jednou vítám soudruha spisovatele Dušana M. Pupáka mistra a předávám mu besedu, kterou bych si dovolil řídit. A hele, už přichází Pupák. Pupák! Já ho vítám a
0: děkuji vám za milé přijetí. Nečekal jsem, že vás nebude tolik. Vždyť od vydání mé knihy Po jedné noze toulám se krajem uplynula teprve krátká doba a já myslel, že ještě slavikujete.
3: Soudruh Pupák, dovolíš? Naši občani si knihu nejenom přečetli, ale i po večerech obsali. Takže dnes připadá na naše občani 1,6 vašich populární jedné nohy. Žádám potlesk pro naše občani.
0: Já jsem na měko. Nečekal jsem, že o moji knihu projevíte takový zájem. Díky. Jsem připraven podpisovat a besedovat.
3: Soudruzi, já myslím, že soudruh mistr Pupák nás neukousne. Já navrhuji prolomit studenou hráz v besedě.
0: Vás jistě zajímá, jak jsem to psal.
3: Nedělej si starosti, Pupák. Napsal si, dostal si zaplaceno, tak jaký pak copat. Radši besedujme.
0: Jestli snad nechcete vědět něco o mně? Jak jsem třeba...
3: Hele, pupa, na drby my nemáme čas. Nás spíš zajímá, jak jsi to psal. Řekni, proč žiješ, s kým žiješ a tak dále. Veselujme, pupa.
0: Ano, tedy začni. Tematicky jsem čerpal ze zkušenosti prostých dřevařů z Polabské nížiny, kam jsem zavítal u příležitosti besed o své prvé knize Po čtyřech k beduínu.
3: O kolika?
0: O čtyřech.
3: To už si říkal, pupa, nevracej se v besedě.
0: Nevracej. Tak abych se tam vrátil k těm dřevopracujícím. Já jsem se chodil dívat na tu jejich lopotu s lesním dřevem a vyptával jsem se na tu jejich práci s lesním dřevem.
3: Víš, že ty seš vydavej, pupa.
0: Nepračte. Ale vraťme se k těm dřevopracujícím. Oni se mi zdáli být drsní chlapi života lesního. Oni milovali svoje lesní dřevo a svoji lopotu s lesním dřevem, které zpracovávali. Oni se rádi toulávali, jak si říkali lesním krajem. Nechcete někdo něco podepísat? Ale vraťme se k těm dřevopracujícím v Polabí, tam za soutokem.
3: Neobtěžuj se, pupa. My víme, kde se stékala bez malší. Nepřibesedujme, nás to poutá.
0: Já jsem obdivoval ty jejich sekery.

0: pracující chlapky máchali a pracovali na zpracování lesního dřeva. Ovšem je to práce nebezpečná. Což kdyby tnuli vedle. A proto jsem svoji knihu nazval výstižně Po jedné noze toulám. Kterou vám nyní podepíšu.
1: Připravte si knihy, Po jedné noze toulám si kraje a pojďte si, ať to frčí. No tak, choďte si. Vlastně já chci taky jednu podepsat.
0: To je trapné, udělal se vám kaň.
2: Koupíš mi novou pupa. No tak další, soudruzi. Teď vidíte, že to nebolelo. Pěkně píše pupa. Kaňka sem, kaňka tam. Hlavně, že duši máme čistou.
3: Co ty, soudruh Sáňky? Vymazal už si svůj bříšek z parného léta? No nic, rozebereme si tě po besedě. Teď nebudeme zdržovat pupáka. Mistra!
0: Líbí se ještě někomu moje knížka?
1: Soudruzi, já končím pro chaos dnešní besedu. Nazvu vás všechny ob týden, kdy vám podepíše na vaše četná přání znovu své knížky soudruh Mr. Pupa. Přijedeš, Pupa.
0: Jak radste.

jestli život patří katům, katům jim v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak jsme jeli do Châteauneuf-du-Pape, to je 10 km před Avignonem, takhle doprava. A to je nádherná krajina a nádherný hrad. Tam sídl papež, jak název praví, papežské víno, že jo? Tam sídl papež v době, kdy církev měla dva papeže. Byla stejně zajímavá doba, jak se to rozdělilo a teď jeden obvinoval druhýho z kacírství a ten za z toho a neuznávali se.
2: To je, tři papeže,
1: já vím, tři papežové byli. To je právě podivný, jak může vzniknout v takový jednotný koncepci trojí hlava a teď navzájem se nenávidí. A ten právě jeden bydl v Avignonu a na toho vzpomínám nejradši, protože založil vinice. To byl asi z nich nejmoudřejší papež, ten založil vinice. O těch druhých nevím, co v té době založili. Několik požárů. A dokonce kolem lidí, jak je známo. A tak tam jsme se zastavili a já jsem s drzostí vlastně jen českému turistovi vešel do sklepů šatonevských papežského vína a tam seděl pán, který něco počítal, asi inventura byla, a já mu svou francouzštinou vysvětlil, tedy, že jsem z Československa a že chci koupit nějaké víno. A on tedy v domnění patří, že někdo přijel udělat z Československa objednávku, tak přivolal slečnu nějakou a říkal, tenhle pán je z Československa a chce koupit víno. A slečna mě vzala do sklepu, kde jsem skoro se rozplakal, protože tam byly kilometry vína, tedy sudů, flašek, všeho možného. A tak jsem procházel těmi sklepy s takovým dojetím, skutečně poutníka, který narazil na svaté místo. A ta slečna mě přilákala k takovému stolečku, nalila mi skleničku, podala, já jsem řekl, a votre santé, vypil jsem to. Ona to tím též vínem vypláchla, vylila, já jsem okamžitě propočítal, co to asi stojí, jo, to jedno deci vylitýho vína. A ona mi nalila druhou skleničku, tak jsem ji zase připil. A při pátý nebo šestý skleničce povídám, moment, co to slavíme. A ona říkala, nic neslavíme, já vám dávám ochutnat, abyste si vybral ročník, který máte koupit. A já jsem říkal, tak to jste ovšem neřekla, tak znovu. Tak jsme tam nádherně ochutnávali, tak jsem potom koupil k jejich velikému překvapení tři lahve toho nejlacnějšího ročníku. Ale musím přiznat, že se chovali výborně a přesto jako mě nádherně to a byli hodní na mě. No. Tak jsem je přivez potom do Československa, ale hlavně jsem si přivezl relikví kořen Vinné révy ze Châteauneuf-du-Pape. Takový nádherný, vyhozený byl už z vinice, uschlej kořen, překrásně prokroucená taková révovina, ale právě tuhle révu mě našel celník náš na hranici v kufru, zvedl kufr a tam viděl na něj kořen. Říkal, co to je? A já, protože vždycky říkám pravdu, jsem řekl, to je kořen Vinné révy ze Châteauneuf-du-Pape. A ten celník na mě kouká, povídá, a vy si myslíte, že se vám to tady ujme? On měl strach, abych neohrozil mělník produkci. No tak to tedy bylo, tak jsme se vrátili potom i s těmi vrtochy, i s tou kapotou a v obojí už nemám. Vzpomínám někdy na Oktávíny vrtochy. Tak další dotaz si dáme, že? Prosím.
3: Vy jste byl v Marseille, ochutnat to bujabézu.
1: Bujabézu, můžu jít k vám? Bujabézu jsem neochutnal, vážená slečno. A je to chyba, protože člověk má ochutnat všechny bujabézy všech krajů. Totiž má jíst to, co se v tom kraji dělá. Já myslím, že když už se cestuje, tak se má poznat nejen jiný kraj a jiný mrav, ale taky jiná kuchyně. V tom je taky smysl cestování. A já myslím, že čeští turisté dělají chybu, že všude požadují knedlíky. A zlobějí se vždycky. S Čedokem se zlobějí, že nejsou knedlíky, že není, že jo? Vy jste byl teď na Sicílii a taky se zlobili Češi, že jo? Jste říkal.
4: Dostali jsme chobotnice, mě to moc chutnalo, ale mezi lidem bylo pobouření.
1: Jo?
4: Žádný chobotnice.
1: Vepřový.
4: Vepřový.
1: A přitom to prase je ošklivější než chobotnice. Kor ve vodě. No já jsem jedl chobotnici, ale netušil jsem, že to je chobotnice. Dozvěděl jsem se to až druhý den, že to byla chobotnice. No taky to byl šok, protože ona ty pohyby, ono se to ekluje trošku, to vlnění těchto. Ještě máte nějaký dotaz?
3: Ještě jeden dotaz.
1: Tady se fajn sedí, no.
3: A nejpodivuhodnější jídlo v cizině?
1: Na nejpodivuhodnější jídlo v cizině. No tak já se snažím ochutnat všude, kde co je zvláštního, ale nejpodivuhodnější jídlo jsem jedl v Libanonu, které je překrásné jako země, ale pozvali nás tam na večeři známí, a tedy Libanonci, a říkali, jestli chceme jíst evropsky nebo arabsky. A my jsme říkali, no jsme v Libanonu, tak libanonsky. Tak nám dali, tam je zvykem jíst třeba 23 chodů, to jsou takové misky, ne po sobě, nýbrž najednou. Přinesou asi 23, 25 misek, to jsou takové kaše, různě říká se tomu taheny, a to je třeba, nevím, zelenina, maso, ryby, koření, nejrůznější věci, saláty takový. A k tomu se fasují takový veliký placky. A ty placky se ulamujou a z těch tahen se bere a to jeden druhý mu to podává přes stůl a rože ochutnej tohle to a tohle. 23 mis tam bylo a ani jedno mě nechutnalo.
5: Je prosím vás něco, co vám tak jako vysloveně nechutná?
1: No to ano, jsou takové věci. Já například svádím takový marný boj sám se sebou s olivama. Já jsem slyšel, že olivy jsou strašně zdraví a jsou lidi, jsou na ně fančbekři a mají rádi někteří. A já bych je rád se naučil jíst olivy a bojuju se svým vlastním tělem a se svým vlastním tedy ústrojem, svým chuťovým a nejsem schopen si na olivy zvyknout. No to je opravdu jiná chuť a mě to vadí. Ale snažím se přemoci se a na ty olivy si navyknout, protože člověk by měl lámat svůj vkus, víte, nejen v jídle, ale i v kumštu třeba. Když člověk nemá něco rád, tak by měl se donutit, říct nic, musíš to ochutnat, musíš tomu přijít na chuť, takzvaně. I když to jde těžko, někdy. No u mě s olivama rozhodně.
4: A jsou třeba nějaký dopravní prostředky, který nemáte rád?
1: Jo, takhle dopravní. No tak já už jsem zažil kde co, já jsem třeba, jako mladík jsem cestoval hlavně kolmo. Já jsem byl vášnivý cyklista a já jsem jezdil daleký tratě, já jsem až do Beskyd, tenkrát jsem měl právě z Plzně, to je velice daleko, jestli víte, kde je Plzeň, no? A kde jsou Beskydy?
4: Beskydy to vím.
1: To vím.
4: To jsou na Moravě. To...
1: No a tam končí vaše znalosti, ano. Tak Plzeň je naopak v Čechách, jo? A potom jsem tak rád cestu letadlem. Nejhorší dopravní prostředek, který já bych si mohl tedy vybrat jako příklad, je velbloud. Já jsem jel na velbloudu asi 8 metrů. A to je obrovský, že oni na tom jezdí i veliký vzdálenosti. A tryskem, oni mají celý oddíl jezdecký a tryskem na velbloudu. To je strašný na velbloudu. Protože on, ten Arab ho donutí, aby si leh kvůli turistovi. A teď ležící velbloud, člověk na něj nasedne, tedy nějak se uvelebí mezi ty dva hrby a teď ten velbloud leží a vstává tím způsobem, že napřed stane na jedny nohy, takže vy padáte dozadu a sotva se zachytíte, tak on stane na ty druhý a padáte dopředu. A teď jde, a to je jako když vás posadí do přístroje, a který s váma dělá takový různý pohyby a vyzvedne vás to zase dolů a to. Já byl nervózní. Já bych na tom nedojel ani do Průhonic. Ne, na velblouda už nikdy. Ne, to už.

vejdi dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

si velký, malý, hravý a starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj. O dětství pak, o láskách,

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobistický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Pane vrchní, no tak je tady někdo?
2: Dopak nám to tady řve, dopak nám to tady řve.
1: No dovolte, já že zvu.
2: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
1: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není, já jsem tady host.
2: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
1: Ale jděte,
2: jo.
1: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
2: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
1: Je, vy máte držkovou?
2: Jo, tu mám porád u sebe, tadyhle.
1: Kde máte vrchního?
2: Vrchní šel domů teďka.
1: Teď v poledne?
2: Jo, on tenhle měsíc překročil v Tuzere příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
1: On je v penzi?
2: Jo, a má slušnou penzi, on jo. Je bývalý kominík.
1: Komení?
2: Ano.
1: A dělá vrchního?
2: Ano, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
1: A vy sám jste taky no, jako...
2: Pochopitelně.
1: Jo,
2: Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
1: Cizinců, no. To ovládáte jazyky.
2: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
1: No, a jakou funkci máte tady?
2: No tak teď tady momentálně zastupu vrchního.
1: Co, vy vrchního?
2: Ano.
1: A víte, že na to nevypadáte?
2: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
1: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
2: No, pochop.
1: Ale dovolte, když z toho lítají nějaký chlupy.
2: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
1: Ale jděte.
2: Před chvilkou ho odvezli.
1: No, tak ty si teda nedám.
2: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. No. Ty máme jenom pro cizince.
1: Aha. Tak máte jídelní lístek?
2: Na co? Já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
1: No tak jsme tady na horách, tak no. Bych si dal tak srnčí na víně.
2: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
1: No.
2: Jo, já taky.
1: No tak.
2: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
1: Vánoční teď?
2: No.
1: Teď už je dávno po Vánocích.
2: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
1: Hledajte, víte co?
2: No.
1: Dejte ho praseti, jo?
2: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Měli pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
1: A lidem to nabízíte?
2: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
1: Ale já nechci vánoční.
2: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
1: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
2: Co, tady u nás?
1: Ano, tady u vás.
2: Šafra, vy ale musíte být vyhladovělej.
1: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
2: Jo.
1: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No. Nemáte tam něco od drůbeže?
2: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
1: Jděte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
2: A to dělá ten váš obličej.
1: Jak to obličej?
2: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
1: No, dovolte.
2: Ale ten byl mladší.
1: No tak.
2: A šikovnější.
1: No.
2: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
1: No.
2: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no, ten zloděj byl mladší.
1: No vidíte.
2: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
1: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
2: Jo, a máte vůbec na to?
1: No samozřejmě.
2: Jo.
1: Teď já vykrádám chaty.
2: Co to?
1: No vykrádám chaty.
2: Vážně?
1: No jo.
2: Vážně?
1: No chaty vykrádám.
2: Pochopitelně. A tak promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
1: No.
2: Ražte se tázat.
1: No tak sláva, tak mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
2: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli.
1: Ne.
2: Ale měli bychom tam hrášek.

0: Chtěl byste ten hrášek?
1: No hrášek!
0: Jo?
1: No ten jaký to má?
0: Ano. Pane Prášek, jednou hrášek!
1: No počkejte, určitě vás neslyšel.
0: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
1: No, pro...
0: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
1: A co se mu stalo?
0: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
1: Jo.
0: Takže jsme ho neservírovali.
1: No tak dobrý.
0: Tak ten prášek, hrášek, jo?
1: No, hrášek.
0: Pane Prášek, jednou hrášek.
1: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
0: Depak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
1: Jo. Za jenom ženou.
0: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
1: A co vaše paní?
0: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
1: Hrášek.
0: Rozmyslete si to.
1: Hrášek.
0: Tak se to vánoční gula?
1: Ne, hrášek.
0: Ale prášek, je to hrášek.
1: No určitě vás neslyšel.
0: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
1: Jak to, že tam není?
0: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním.
1: Sám fajn.

doma, jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon. Výhybky duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: kraj rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Stanice Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Mám dobrou starou tetu. Je to osoba, která dostává občas záchvaty lásky ke svým příbuzným. 15 let nedává o sobě nic vědět a po 15 letech najednou z ničeho nic přinese listonoš nějaký balík, který má teta zasílá právě v jednom takovým záchvatu. Posledně mě poslala před 14 lety velký koláč a nyní 16. roku po této události doručila mě pošta velký koš, ve kterým jsem objevil kopu vajec a toto dojemné psaní. Milý synovče, jak jsem ráda, že mohu ti poslat kopu vajec z mého vlastního chovu. Mám tě, milý hochu, velice ráda. A tak si myslím, že už taky tady dlouho nebudu. A je toto poslední důkaz přízně, kterou ti mohu poskytnout. Uvař si je sám na měko. A vzpomínej na svou starou, dobrou tetu Anu. Z piety ke svý tetě usnesl jsem se, že si tedy ty vejce na měko uvařím. A sice všech 60. V noci se mě o tom zdálo. Nikdy jsem se nezabýval podobnými otázkami, jak se vlastně vejce na měko vaří, ale přišel jsem po delším přemítání k tomu názoru, že se musí vařit, aby se uvařili. Toto je jediné možné stanovisko a východisko z tak povážlivé situace, jako je vaření 60 vajec na měko. Já totiž strašně rád vajíčka na měko, protože ale všech 60 na měko vařených vajec přece jenom nemůžu na posezení sníst, zanášel jsem se myšlenkou je konzervovat. Přemýšlel jsem hodně dlouho o tom, jak bych to provedl. Moc jsem se pojednou ve velmi spletený situaci. Já totiž vím, že se smáli moc často v novinách a jiných žurnálech ženám, respektive manželkám, které nedovedou uvařit vejce na měko, ale když starý mládenec má vařit vejce, o tom se dosud nepsalo a proto chci vpravdě všecko říct, jak se to událo. A proto jsem si usmyslil, že se půjdu poučit do čírtárny a že opět sáhnu k naučnímu slovníku. Listoval jsem, našel jsem pod heslem V vejce, že jsou produktem z říše živočišné a že každý druh ptáku vejce snáší. Nad tím jsem se ovšem hluboko zamyslel. Pátral jsem dál, jak se vejce vaří. Člověk by nevěřil, jak taková složitá otázka je opomíjena kruhy vědeckými. Vůbec jsem se nikde o tom nic bližšího nedozvěděl. V naučním slovníku jsem sice našel, že vejce jsou potravou upravenou různým způsobem, ale jak se tato potravina upravuje, zůstalo mi hádánkou i po 3hodinovém prohlížení naučního slovníku. Nezbylo mě nic, než učinit pokus prozkoumat sám celou historii vaření vajec a přijít pak sám od sebe k řádnému výsledku, třeba řekněme po ztrátě několika vajec, který bych třeba eventuálně bych byl nucen být, jakože bych byl nucen vyhodit. Tak koupil jsem si lihovar a 5 litrů líhu a papínu v hrnec, jeho použití teda, to znám ještě ze školy, z fyziky a tak, no? Tak jsem věděl, jak to a hned jsem přikročil k dílu. Dal jsem do papínova hrnce vodu a pozor, a do vody jsem vložil 10 vajec a zapálil lihovar. Poslouchám, za 15 minut začal papínův hrnec pískat. Znamenalo, vejce hotový. Rozklep jsem škořápku u prvního, tvrdý, u druhého, tvrdý, u třetího, tvrdý. Tak jsem to zase všecko hodil zpátky do toho hrnce a vařil jsem to ještě hodinu. Ale pořád tvrdý a pořád tvrdá a pořád tvrdá. Já to vařil až do rána a vůbec nesměkli. Ráno mě našli ležet v košíku s vejcema, kam jsem se následkem rozčilení svalil, když se mně nepodařilo ty vejce na měko uvařit. Pořád tvrdý a pořád tvrdý a nezměkla.

0: od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Noc s hvězdou.
1: Pane Horníčku, stalo se vám někdy, že byste zmeškal představení?
2: Zmeškal představení? Ano, stalo. Je. Ha, to je herecká hrůza, drahý pane. Každý herec má hrůzu, že zmešká představení. A zvláště pak herec, který hraje v divadle, který má třeba více scén, jako jdeme tomu městská divadla pražská, tedy takzvané Ornestinum, tak to má 3 budovy a to tedy člověk neví honem, v který té budově patrně hraje. A jestli nepřehlíd něco, to jsou strašné pocity, třeba sedíte v biografu a už běží žurnál, začne film a najednou se vám ozve takový někde za lubem něco, že jo, nebo se ozve a řekne vám, nepřehlíd se, seš si jistý, že nehraješ a už z toho filmu nevíte nic. Nic, konec, je lepší odejít a tak. Já jsem zmeškal představení v Národním divadle, kde jsem zaskakoval za Karla Hegera z Byška Dulského v Morálce paní Dulský, když byl nemocný. Pak se uzdravil, ale protože slušnost divadelní velí, aby ten zaskakující si to ještě někdy občas zahrál, tak mě to Karel Heger, zvláště když jsem třeba byl na zájezdě, tak mě to jaksi dali zahrát, toho Zbyška Dulskýho. Ale musel jsem vždycky dostat takový lejstro, podepsat, že to hraju. To obcházel takový kustod, nebo pedel, a kustod spíš řekněme. A ten dával podepsat, kdo ten večer hraje, buď Heger, nebo já, nebo jiný alternace. A jednou mě to nedal, čili vina nebyla na mé straně a já jsem seděl u Vericha v zahradě, pili jsme pivo, krásný letní večer takovej, a už jsem tehdy plánoval přechod k němu. A najednou otevře okno paní Verichová a v okně mi říká, pane Horníčku, hrajete? A já naložený dobře říkám, ne, nehraju, já myslím, že se mě ptá. A ona říká, no ne, hrajete ve Stavovském divadle. A já říkám, ne, dneska mám volno. A ona říká, ale oni teď volají, že je z Morálka paní Dulský. Oni mě přes domov telefonicky vypátrali, kde jsem. Tak teď jsme vylítli. Verich skočil do auta a fantastickou rychlostí mě vezl. Dodnes vzpomínám, jak bylo 7 hodin, v 7 se začínalo tehdy v Tylově divadle, tedy ve Stavovském, nebo jak se to říká. A bylo 7 hodin a na orloji bylo, procházeli ty... A poštolstvo chodilo a tam stály ty Divišové, ty, co se... Vyhlížející. A já vzpomínám, jak Verich projížděl tím davem, rozejnal, i ty opoštolové se lekli a řval tím okýnkem, z cesty jedeme dělat umění. A tehdy se stalo, že ve Stavovském divadle odložili začátek na 7:30, což se málo kdy stane, a lidi venku stáli, kouřili, když já přijel, tedy za různým opožděním, nalíčili mě, oblíkli, hodili na jeviště. A to je zákon, neúprosný zákon schválnosti, že kdo přijde pozdě, tak první věta v tom hledišti ho prozradí. Já jsem nastoupil na jeviště tak jako 10krát předtím s naprosto jaksi nevinnou scénou, kdy přichází Zbyšek Dulský z Flámu. To byla scéna, která se mi těžko hrála. Přicházím a proti mě jde sestra, tedy Jiřina Petrovická, a říká mi normální větu. Kde jsi byl tak dlouho? To bylo poprvé v historii této hry, že tahle věta měla aplaus. Dlouhotrvající, bouřlivý aplaus, přecházející místy v ovace. Takže to je hrozný pocit zmeškat.
3: To je hrozný pocit, ano. Když člověk má být na jevišti a není tam, ale musí být stejně špatný pocit, když člověk má být na jevišti a není tam.
2: To jste řekl dvakrát, to
3: ne. Když nemá být, vy jste neměl být na jevišti.
2: Ano, já jsem měl být na jevišti a nebyl jsem.
3: Aha.
2: A vy chcete říct, řekněte si to na nečisto. No.
3: Já mám na mysli ten opačný případ.
2: Ano, že tam nemá být a je. Ano, i takový herci jsou.
3: Myslíte, že...
2: Ale vy to myslíte jinak, já vím.
3: To nemá být.
2: Já vím, když tam lezem omylem.
3: To nemá být odvážný satirický šlech.
2: Ne, to doufám.
3: To je dotaz, jestli se vám někdy stalo, že jste byl na jevišti, když jste tam neměl být.
2: Stalo. Ale vešel jsem tam schválně. Ze zlotřilosti. My jsme hráli v Plzni jednou takový dětský představení. Jeden učitel zdramatizoval knihu Karla Máje. To není ten Karel Máje z Realistického divadla, to je ten Karla Máje, syn lovce medvědů. A já, protože tomu je 25-26 let, jsem hrál syna lovce medvědů. Dneska bych, kdyby zdramatizoval knihu Dědeček lovce medvědů, tak to hraju já. Tenkrát jsem hrál syna lovce medvědů. A Tam hráli, tam jsou ty dva zálesáci, ten dlouhý a tlustý, jak se jmenují oni v Synulovci medvědů? Ta dvojice, která jde všema májovkama, a vždycky se trošku jinak jmenuje, myslím, asi. Ne, nevíte nikdo. To je zajímavé, jak tahle oblast je neznámá. Co? Jeden dlouhý a jeden tlustý. No a to hrál Pepík Hlinoma z toho tlustýho a Karel Pavlík hrál toho dlouhýho. Vinnetou hrál Karel Forst a Shatterhanda Willem Pfeiffer. A to jsme zvrhli, tohle představení jsme zvrhli v absolutní šaškárnu, protože tam se dělalo dětské představení velmi nezodpovědně na jednu zkoušku, takže nikdo nevěděl, o co jde. Nikdo. A byla premiéra, plný divadlo dětí, tedy už dospívající mládeže, že jo, Karel Maj, a zvedla se opona a začalo to tím, že přes jeviště šel pán a nesl strom. Ale to nebyl režijní for, to nebyl nápad. To nedělal Radok, to bylo nedopatření, to bylo, prostě ten tam zabloudil kulisák ze stromu. No a tím se to představení bylo předznamenáno a v tomto duchu jsme to hráli celý. Takže tam třeba vznikla scéna, když jsme stáli na prérii, setkáváme se poprvé s Shatterhandem a s Vinnetouem a ozve se dusot koní. A na to říká Shatterhand, pozor, šašoni na koních, rychle pryč. A při premiéře se ozval dusot koní, který dělali ťukáním na mikrofon. A ozval se najednou takovej nečekaně plechovej zvuk, jo, který měl rytmus tedy koňský jízda, ale byl plechovej. A než mohl Shatterhand zařvat, pozor šošoni na koní, tak Pepík Hlinoma zařval na prérii, pozor, tady někdo píše na stroji, rychle. My jsme prostě to představení absolutně zbavili smyslu. A to šlo tak daleko, že už psali novináři potom v novinách, psali článek, jak jste ubozí páni herci. Děti si střádají korunku ke korunce, aby viděli divadlo. No a tam právě jsem byl, tam nastala tahle okolnost, tam byla scéna, kdy u Vohni Táborovýho mluvějí zálesáci o tom, že já a ještě asi dva jsme zajatý u Indiánu a že nás pojedou o svobodě. A raději se tam jak. A my jsme stáli s Pepíkem Hlinozem, tedy ty, kteří jsou zajatý, a s Karlem Pavlíkem za scénou a čekáme tedy a vedle nás stál dramatizátor, ten učitel plzeňský. A my, aby jsme ho popudili, tak jsme schválně říkali, ty kolikátý to je obraz? A Pepík říkal, já nevím, já to neznám, že jo. A já jsem říkal, no počkej, máme tam být nebo ne? A on říkal, no tak tam pojď. A než nás ten učitel mohl zadržet, tak jsme tam vnikli. A přišli jsme mezi zálesáky, který se ubohně raději, jak nás osvobodí. A oni mluvili dál, pochopitelně. Tak my jsme si to chvilku poslechli a zase jsme odešli. A pak Pepík do mě šťouchal a říkal, nemáme tady být. Odešli jsme. Další dotaz, prosím.
4: Myslíte, že existuje nějaká spojitost mezi autocenzurou a autem?
2: Spojitost mezi autocenzurou a autem? No tak, u mě jo. Já se přiznám, že u mě jo, protože auto, to je zajímavý, je jediný prostor, kde se nebojím promluvit nahlas. Tedy říkám-li nebojím, pardon, aby nebylo omylu, já se nebojím z důvodu ideových, nebo manželských, nebo osobních, nebo náboženských, ale nestydím, respektive, tak bych to řekl, nestydím. Já se stydím třeba učit se doma roli na hlas, a když jedu v autě, tak mám pocit naprostého osamění. Jedině v autě. To vím, že jo, tam nemůže nikdo přiskočit za jízdy. Nebo jo? Všechny ty metody už jsou různý. A proto například taky někdy neberu stopaře. Víte, já třeba jedu do Karlových Varů a potřebuji si cestou nějak zopakovat roli dvouhodinovou, a tak se omlouvám touto cestou všem stopařům i stopařkám, že někdy je nemohu vzít, já se někdy musím v tom autě učit. To je to moje jediné. Prosím?
4: A pak se na vás zlobí.
2: Hrozí pěstičkama za mnou, hrozí. Oni se vždycky zlobějí. No, tak myslím, že to, tuto spojitost pro mě to má. Tam pro mě padá autocenzura. Další dotaz? Někdo doma?
5: Tady, pane Horníček.
2: Tady jsou děti taky? Podle hlasu? Ne. Tak prosím.
5: Pane Horníček, co myslíte, dají se konvalinky trhat pomocí dynamitu?
2: No dají, samozřejmě, že jo. Pomocí dynamitu utrhnete kde co. Ovšem, tedy na trhání konvalinek znám daleko lepší prostředky, například něžnou dívčí ruku.
6: natrhání konvalinek. Samozřejmě, že dynamit utrhne i konvalinku, jenže dynamit sebou bere i celé blízké nebo daleké okolí. To je zajímavé. Dynamit má obrovský akční rádius a hodí se spíše, pozor, spíše k trhání bunkrů, skal, budov, velikých komplexů, například komplexů méněcenosti a tak dále, velikých takových věcí, protože potom nejhorší je, on vám utrhne konvalinku, ale nejhorší potom je oddělit třeba radnici od blizny. To nenajdete, to je fofr. Ovšem řekl bych na druhé straně, že jsou tací jedinci i taky celky, jsou, to si přiznejme, že jsou také celky, které dávají přednost při trhání konvalinek dynamitu před dívčí rukou, ale já nemám proto jiné vysvětlení, než to, že snad mají radši kravál než vůni a radši mohutnost akce než rozměr výsledku, že?
3: To jste řekl moc hezky.
6: Že jo, no a konečně i oponent s něčím souhlasí. No a my můžeme pokračovat dál, kde pak mám to víno? Je nějaký další dotaz?
7: Tady, prosím. Pane Horníčku, před chvílí jste mluvil o tom, že při cestě autem se učíte nahlas. Není to nebezpečné? Nemůžete ledacos přehlédnout?
6: No, přehlédnout to ne, já se neučím nahlas tak, že bych se učil přímo z knihy. To už musím umět ten text a v autě se učím jenom, jak si improvizovat, nebo si to opakuji. To ne, to, ačkoliv, příteli, ačkoliv teď jste mě navedl na jeden zážitek zajímavý, že jsem měl jednou v autě pocit, že jsem skutečně něco přehlédl. To se mi stalo, to jsem měl v noci do Karlových Varů. A řídil jsem a už jsem byl takový dost unavený a najednou jsem si říkal, no už to vydržíš, teď přijde takový jedno starý město a viděl jsem to, v duchu jsem viděl, tam je kašna, náměstí, svažující se z kopce, úzká ulička, zahnu doprava, projedu to město a už budu v Karlových Varech, jsem si říkal. A najednou tady Karlovy Vary, serpentiny dolů a město nikde. Teď jsem si říkal, přehlíd jsem to město, nebo zaspal jsem to, i to je možný u mě. A pak jsem si říkal, to je vyloučen, tak si se splet, to město snad je za Karlovými Vary, třeba na Chebské silnici nebo na Ašské silnici. A hledal jsem to město, vrtalo mi to hlavou, přece město najednou pryč, nenašel.
3: To není možný, to jak přece to? Nemůže se ztratit město, to do toho vnášíte metafyziku.
6: Ale já netvrdím, že se ztratilo město, já tvrdím, že nebylo na té silnici, to já vím, že něco tak kompaktního, jako je město, nemůže zmizet. Já jenom připouštím možnost, pozor, že to město z této silnice zmizelo a objevilo se na silnici jiné v jiném okrese a v tom by mohla televize prospět a pomoct. Možná, že najednou v tom okrese se podivili, kde se tu bere město. Protože to bylo starobylé město. Kdyby se objevilo nové město v nějakém okrese, tak si to nikdo ani nevšimne, protože u nás, jak víte,
3: rostou
6: města jak houby po dešti, že jo? Ale prosím.
7: Pane Horníček, promiňte, ale to město nemuselo zmizet.
6: Jak to?
7: To město mohlo být přesunuto.
6: Celé?
7: No dneska přece není žádný problém pomalu a opatrně přesunout třeba kapli.
6: To je pravda, ano.
8: Nebo v Egyptě, na Suanská přehrada.
6: Aha, vidíte, přesunuli přehradu.
3: Sochy přesunuli.
6: Jo, tak pardon, promiňte, já jsem myslel. Ne, ano, přesunuli sochy kvůli přehradě. Víte, jak u nás bychom... Aby nebyli zatopeni. U nás bychom to řešili daleko moudřeji. Klidně bychom zatopili památky a půjčovali bychom skafandry.
3: Ano.
6: No a vidíte, jak když se sejde více lidí, více hlav, více ví a problém je jasný a na dlani, že? Kdežto já jsem byl v té noci sám, město pryč a já se přiznám, já jsem se začínal bát. Skutečně na mě padala hrůza.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutinov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Jičíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka, proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou, a to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec kalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašli. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy. Asi do tajgy. A nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl hrát, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebra. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebra. Slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjí. A v máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic promyšlenými oklikami vybíjí. Jo, Joj, to bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, zrůzoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. Léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. V noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými duškami vyháněli. Těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachty, Námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulika, Kaťuša a další. Například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšouknout? Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.

0: Noc plná hvězd.
1: Já si vzpomínám, že jsme jednou, to už je dávno, byli s Luďkem na nějakém večírku.
2: Tak to už je dávno, to je dávno.
1: A dohodli jsme se prostě, že se budeme tvářit, jako že k sobě vůbec nepatříme. To by byla nějaká legrace, no. A Luděk na to nějak během večera zapomněl a přišel a takovým dost, no, familiárním způsobem mě požádal o cigaretu.
2: Pardon, já to jenom upřesním, já totiž jsem zásadně nekuřák, rozumíte? Já jsem mezi těma dospělýma prostě nechtěl vypadat.
1: Tak jsem se suverénně otočila, mluvila jsem zrovna s nějakými lidmi a říkám, no dovolte tedy, vy si jako myslíte, že když jste munzar, takže vám kde kdo musí vyhovět, nebo v čem
2: dobře,
1: si zrovna
2: no,
1: vzpomenete,
2: že?
1: No jo, no.
3: A jak to dopadlo?
1: No jak, Luděk to právě tenkrát zrovna tak moc nějak nejlíp nepochopil.
2: Ano, no, protože jsme se zase tak moc předem nedomluvili.
1: Ale jak to bylo to úplně jasný.
2: No nedomluvili.
1: A navíc to nebylo poprvé.
2: Nedomluvili jsme se, protože to je vždycky na mě se vším vybav.
1: A já na tebe s ničím nevybavím.
2: Vždycky na mě vybav než se vším.
1: Ale Luděčko, prosím.
2: No vždycky, to vlastně ne taky, vždycky na mě vybav.
1: A proč se mračíš? Ty pojď sem, ty se mračíš?
2: Ne.
1: Uka?
4: Ono se to mlačí.
1: Vážně, jo.
2: No toho, prosím tě, proč to děláš?
1: Prosím tě, to byla děsná legrace. Když to byla taková ohromná psina, to by to nepřišlo legrační.
2: Jo, bylo to fajn.
1: Na tom večerku ses přitom popadal za břicho.
2: No, usmíval jsem se, nepopadal jsem se za břicho.
1: No, povídám, že jsi se popadal za břicho.
2: A ti říkám, že to bylo fajn.
1: Byla to ohromná psina.
2: Byla to strašná legrace, opravdu.
1: Mě z tebe na nic.
2: Cože? Co to děláš, prosím tě? To...
1: Povídám, že mi z tebe na nic.
2: Se neříká tohleto.
1: Cože se to?
2: No neříká se to.
1: Že ty se umíš rozčílit. Tohle já na tobě nejvíc miluji, jak ty se umíš rozčílit. Ty jsi takovej jelimány. Ty snad ani nejsi
2: co?
1: To.
2: Co?
1: No, co?
2: A co? No, co to je?
1: No zas mi tam nedal lep.
2: Vždycky ti tam dám lep. Jenomže ty ho vždycky sníš. Roustáš na let jako kokr španěl. Že si ty svoje raťafáky vylámeš.
1: Jsou to moje raťafáky.
2: Některý.
1: Mám doma víc zubů než ty.
2: O dva
1: to je hodně.
2: No to bych řekl. Řekl bych, že je to dokonce pozoruhodné, když člověk uváží, kolik ti je.
1: No nech si to, jo. Ty už taky nejsi zrovna nějaký mladík.
2: Který... No tak jsem o 5 let mladší, vždycky jsem byl a vždycky budu.
1: No. Začínáš plešatět.
2: Ty taky, Beruško, ty.
3: Tak pokud vám tohle něco připomíná, upozorňuji vás, že jde o podobnost čistě záměrnou, neboť Jana Hlaváčová s Luďkem Munzarem zcela nenápadně přešli do dialogu z filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové.

0: Noc s hvězdou.
1: Já tady zastupuji diváky,
2: ano.
1: Tak tě vítám.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým
3: povorech
2: to bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej,
2: tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, leobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. Prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří, a když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
3: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: říct, co ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak
2: jsem... Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou Veselohrou, co... No, Veselohrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. A on

0: povídá místo toho tak sovák a tam ty začali utíkat. Ke mně, k tobě. Jo. A teď já nevěděl, o co jde.
1: Jo.
0: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes důl vypustila. Do auta fičel jsem domů.
1: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že se sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
0: No, hraju ho.
1: Hraješ ho, tak.
0: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
1: Ano.
0: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
1: studuji jsem šel do...
0: Jo, no studuju, porád ho studuju.
1: Jo? Budeš mít fousy?
0: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit, půlovně.
1: Tam se ani...
0: To byl chytrý člověk.
1: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš nějaký z konzervatoř?
0: Ne.
1: Ty nemáš?
0: Ne.
1: Já taky ne.
0: Ne, taky ne.
1: Přímo ze života, jo?
0: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No, tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
1: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
0: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
1: jednou.
0: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
1: Ano.
0: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
1: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
0: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
1: Ano.
0: A teďka taky vypouštěj.
1: Ano.
0: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
1: ano.
0: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
1: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
0: Tohle to jsem
1: to okno, to
0: pochopitelně to... takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
1: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
0: taky jo, tak, to ty myslíš, chtěl, tu, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
1: Ano.
0: Nepřetahujem to, nepřetahujem.
1: Ne.
0: Tragédia ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
1: Ano.
0: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
1: Dog, ano. Dogo.
0: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, obaž. Ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč. Že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
1: ano.
0: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tavu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, jo, potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený, anebo prostě rozuřil. Poznám.
1: No to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano,
0: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse buřka, já jsem s ním mluvil neustál, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebe. No, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
1: Ano.
0: Jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů. To
1: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
2: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
1: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
2: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
1: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
2: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
1: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
2: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
1: Ano, tak, jako ty, jako ty.
2: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
1: Jako ty, jako ty.
2: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, vem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, klešť a pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče se jdi. No a právě s tím prejtem, tak to bylo taková...
1: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
2: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílý plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš. Je scepeně rybova. Najednou on vylečel a už jsme byli oba pod prejtem.
1: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
2: Jako voják, umělec.
1: Jako voják, umělec.
2: Když je voják, musí být umělec.
1: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
2: Jako v Auzu.
1: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš.
2: Já jsem výborný byl... písař.
1: Ano. A já jsem...
2: Dneska se vyprávě o tvém písmu při táborových ohních.
1: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
2: Já taky už ne. Myslím, ani... že to bylo z temna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
1: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli. Já jsem v tom nebyl obsazen. A ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
2: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
1: Plnovous.
2: Plnovous bych tak přímo řekl. A To tak jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
1: Ano.
2: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohle to plné vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidrapáci, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
1: vypil,
2: no, tak skvašenej.
1: Ano.
2: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
1: Klích?
2: Ne polivku, klích, klích.
1: Ty máš rád klích, ne?
2: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolego, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
1: No.
2: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam je chytli.
1: Jo.
2: Co, vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.

0: Jiří, já jsem moc krát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju. Ale že bych šel ohřávat hrnec knihu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
0: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Mirečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
0: Prosím.
1: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, protože jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
0: No, proč říkáš paní, ale adresu si neřekl.
1: No ne, ona byla tak stará, že jako necela.
0: Aha, pardon.
1: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná.
0: Ani splnit.
1: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.
2: Je 5:00 ráno.
3: Posloucháte stanici Hvězda.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Tomu se snad už ani nedá věřit. Začneme si brát příklad z bouřícího Německa. Vždyť mladí voliči tam dávali hlas AfD a komunistům. Zkrátka, to, že mají volit od 16 let, se těm soudruhům nějak vymstilo. I Rusové nám právě předvádějí, jaké je to volit vlastenecky. O tom všem byla mimochodem řeč v poslední Tea Party, neboli poradě tvrdého jádra nepodvolených se šéfredaktorem protiproudu Petrem Hájkem. Své místo také dostal dotaz na Miloše Zemana nebo třeba na Řeporýce. Klobouk dolů před Ficem mimochodem. Slovensko jde zjevně správným směrem. A důležitou pasáž měl i satanský dým, který se nyní rozlézá v českých kostelech. Podívejte se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info

za oprýskanou fasádou. Obušek na opasku vláčím, stejně jak pastě s návnadou.

0: Noc s hvězdou.
1: Jedním z mých hostů byla také zasloužilá umělkyně Jarmila Šuláková. Tato živá legenda moravského folklóru byla mnoho let vedoucí prodejny suprafonu ve Vsetíně. Má tedy pěkný přehled o písničkách a zpěvácích populární hudby. A tak si zavzpomínala hlasem a stylem opravdu šulákovským na ty, které se jí na suprafonských deskách nejvíce líbily.
2: Které písničky tě za těch 35 let více zaujaly?
3: No takové pěkné, lirické třeba...

0: Pak přišlo krásné období semaforu.
1: Semafor. Šelitra suchý.
0: Jste prodali asi hodně desek.
1: No hodně, hlavně před Vánocema jsme prodávali toto.
0: Purpuru,
1: ano.

0: krásná písnička, já jsem ji dokonce v loni naspívala, natočila do vánočního divadelka. A který z našich zpěváků byl nejžádanější v prodejně?
1: No to víš, že nejvíc mi prodávají.
0: Samozřejmě.
1: Karla Gotta.

0: teď budu neskromná. Líbila se ti někde nějaká moje písnička?
1: Joj, Maruško, asi všecky. Asi všecky, ale víš, z těch tvojich začátků to byla ta...

se jakhle do borec tup tudu. A já máme luk, se pivem na melu a pak tudu. Temný kout, milá slečno, to mě mohlo napadnout, že je tu nebezpečno, slova, slova.

vlasy zrezlý, mi za ty roky slezly, mám pleš. Dežo se šine, říká mi skine, kam deš. Temný kout má pleš, se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu

0: Noc plná hvězd.
1: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ptají Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek, zaměstnání topič, no tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestá? Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No, co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám, ovšem račte si uvědomit,

A zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek.

0: Přesně, ani jeden přehmat. Pardon.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Co to bylo? Jestli to nebyli vlci.
2: Vlci v gramofonu, to je blbina.
3: Nebo Drákula. Nebo jestli...
2: Co?
3: Nebo jestli...
2: No?
3: Mám to říct?
2: Sválně.
3: Já to řeknu, ale budeme se bát.
2: Nešť.
1: Jestli to nebyl duch.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje více méně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme. Klima-alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí. Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobistický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, Ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tonda říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Dneska vás, vážené posluchačky, naučíme dělat pomazánku, jakou dovedou pouze jeseteři.
2: Ano, naučíme vás kaviárovou pomazánku z kaviáru vyrobeného po domácku.
1: Tedy dělá-li kaviár jeseter, potřebuje k tomu jeseteřici, tedy máť rodnáju. A Volgu
2: máš. Taky máť rodnáju, vlastně, ano. Ale vy ne, vážené posluchačky, vy nepotřebujete celou Volhu, stačí půl litru vody nebo mléka, po případě 10 deka krupice, z níž uvaříte hodně hustou kaši.
1: A dále zakoupíte 2 slanečky cibuli, lžíci protlaku, zakoupíte špetku pepře a lžíci sojového oleje. Není-li olej, ukrojte lžíci sany, rodné sestry másla.
2: Slanečky vhoďte do strojku na maso a melte. Aby jim nebylo smutno, hoďte za nimi i cibuli.
1: I cibul.
2: I cibul. To pak bude mela.
1: A až bude mela nejen hotová, ale i opepřená, dojde k tomu hlavnímu, dojde ke tření.
2: A bez tření není kaviáru. To vám potvrdí každý jeseter.
1: Utřete melu s protlakem a sesanou rodnou sestrou másla nebo s rodným bráchou másla olejem.
2: Přičemž v polžičkách přidáváte kaši, o níž byla řeč na počátku.
1: Ano, na počátku byla kaše.
2: Kaše pak v pevném spojenectví se slanečky vytvoří krupicový kaviár.
1: Tak levný, že kdybyste řekli jeseteru, zač to pořídili?
2: Nebudou vám to ani věřit.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Uprostřed hladiny

nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na

0: pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás. Věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečnost.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutinov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Jičíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já osobně dávám přednost cestování vlakem. Zvláště rád jezdím do jižních Čech. Před týdnem jsem se na nádraží zeptal železničáře. Je tento vlak na písek? Odpověděl. Ne, tento je na páru.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit.

Jdli ulicí, ten chlapík z dálky tiše šel tou Prahou vonící. On zpět se domů vrátí, zas však píseň jakási mu narty přišla, slyšte jen, co právě brouká si, tak mě pro...

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: začala osmáraní.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: 16. září přednesla předsedkyně Evropské komise a přední politička německé CDU Ursula v Bruselu svůj projev o takzvaném stavu Evropské unie, který šokoval svou nabubřelou arogancí, naprostou absencí reflexe reality nebo přiznání si jakékoliv elementární odpovědnosti za ztrátu ekonomické výkonnosti politického významu EU v mezinárodních záležitostech. Merz je prostě v pasti a zemské volby byly pro jeho stranu CDU katastrofou. No a iracionální nenávist vůči AfD se vymkla kontrole. Alternativa totiž mohutní. Lidé dostávají rozum a volí nepodvoleně, a to na celostátní německé úrovni. Co se to vlastně u našeho západního souseda děje? O tom nám píše Jiří Weigl.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Taky jste hrávali před svou ochotníků, ne? A to byly velké zážitky.
2: Já vás pamatuju v Přeloučí přece.
1: Aby ne v Přeloučí,
2: jak jste to myslel, pane
1: Komeko?
3: Hostujícího s ochotníky. Každý týden. V první světové válce za mouku.
2: To snad ne, Edan nemohl v první světové válce. To už dál charakterní obor. To muselo být za 30letý války.
1: Uličníci.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

snad vyvolá jen vztek. Tej ty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

v naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tvář.

0: sobě, ocáhlová karásek i vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel. S námi kafe pije, ať je zdrav a dlouho žije a píše nám prémie.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Haló, haló, vězte, že z Vysočan pochou tak osvěžení nutná, ovocná šlehačka každému chutná. Další zas zpráva z Vysočan hlásí, že jogurt ovocný s ní nezadásí. A proto osvěžen chceš-li býti, jedno neb druhé můžeš zde mítí. Všem koupajícím připomínáme, že veškeré koupací gumové potřeby dodávám levně v kvalitní jakosti firma Guma Praha 2 Věčná 16 Roh Štěpánský. Nyní pozor pánové, chodíte bez vesty nebo bez kabátu? Nezapomeňte, košile dle míry od firmy Lederer, školská 10 nebo pařížská 2 padnou bezvadně. A kdo nemá ještě rádio nebo fotoaparát, pamatujte, že rádio a fotoaparát dodávám i na splátky odborný závod Radio Maison Chládek a spol Praha 2, Myslíkova 22.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

a tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratějí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět, a tomu se potom říká.

mistr Švec se loučí s Máti v létě po ránu, že bude s klubem dělati výlet do čbánu. Ženy své tak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šáci, čbáně u fleků. Ženy své pak

letů, protože byl místo šance čváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne,

0: sbírá lístky přítel Robert Klas. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně BSP.

palice, schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mé skleni.

0: za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: O 5. odpolední otevřeme 50kám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: nebavil. V tom povstal můj David, řekl tiše, ale nijak plaš.
1: Ta dívka je moje a tahle židle taky naše, tak jděte hned domů, než ohrozím tu zdraví vaše.
0: Ten pán však nešel a proměnil se.

nic na plat. Lidi mají rádi happy endy. Ale nakonec, proč by se právě tohle nemohlo přihodit? Někdy se stávají věci. No tak možná, že se nemenoval zrovna David, třeba se jmenoval nějak jinak. Ale nám se to zrovna tak krásně rýmovalo. No ne,

noc co noc o pomoc volám. Hluboká úzkost mé srdce jímá, jaké to temno zeje před očima mýma. Hluboká úzkost mé srdce jímá. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď, veliká pýcha vystavěla zeď. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď. Pomoz mi v mé samotě.

noc co noc o pomoc volám. Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu. Až spadnou listy osiky v říjnu,

0: je 9 dopoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: vánoční den.
1: Písničku do kapsy pro hezký všední den.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Víme, co se děje.
4: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje více méně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme.
3: Jo, pořád se něco děje.

pověst. Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: U přijímacích zkoušek kdysi na Jiřího Plachýho tam, že přišla dívenka taková velice vzrostlá, dnes už to není vzácnost, tenkrát to ještě před lety skutečně byl problém a tak si lámali všichni hlavu, říkali, no tak ona, nějaký talent tam je, no tak možná, že by to byla škoda, ten Plachý vždycky seděl takhle stranou úplně, že on měl to parátko mezi zubama a říkal, já nevím, o čem uvažujete, musíte si ji představit na jevišti, rozumíte? Proto by museli vždycky vykopat rigol, aby nepřečnívala partnery. Tak měl jednou krásnej, zase byla taková dívenka malá, ale půvabná a talentovaná všechno. Říkal, no, tak ji vemte. Ta bude dobrá jako přívěšek hodinka.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty.

Jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on,

lesu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří Spoděbrat, každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času. A já, že jsem jen kominík,

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo už ho k ničemu

vždyť chodili si k tobě pro štěstí. Svět se točí, nezná dovolenou, malým, velkým, všem je akorát. I hol

0: holky z města brzy zapomenou, že mohly by si něco tajně přát.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: nebude nikdy!
1: Nikdy!
0: Santipa!
2: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
3: Stanice Hvězd.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutynov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Míčíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, posíš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říká, ale jo, já jsem to platil. Ty to jen nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židli.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

Zvoní-li po celém světě jen smích, zoufalá bolest nám srdce až drásá. Bože, co zasil trpkosti do této naší země, strpklý je širý ten náš kraj, strpklé je všechno plémě. Trpce lid žije v palácích, trpko se dýše v chýši, trpká je naše ornice, trpké je víno v číši. Trpká je sláva po otcích, přetrpké vzpomínání. Trpká je naděje v budoucnost, že až se hlava sklání. Trpce zní píseň národa, trpce vše slovo naše. Trpké jsou kletby z našich úst, trpké i oče naše.

0: V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jejich smích.
1: Že je slaboch, že prý nemá sílu, že se rány bojí, říká o něm předák Endiren.
2: Ten kojot
1: hodí se jen k tomu, aby chodil kempu pro zásoby, je prý jenom pro smích slaboch Ben.
0: Na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal.
3: A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Sbor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na pět kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal, když tu náhle výkřik zazněl.

Též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi s nenabíjí.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Každý z vás se jistě rád pěkně oblékne. K tomu, abyste byli vkusně a vhodně oblečeni, je potřeba si dobře vybrat ať již hotové šaty nebo látku. Přijďte, rádi vám poradíme při vašem výběru.
2: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru Prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten

0: řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.
3: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla, lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal. Nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola,

tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy,

0: až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: A je to tady. Evropská komise pod falešnou vznešenou záminkou ochrany dětí ničí internet tak, jak jsme ho znali. V platnost totiž zřejmě vstoupí dětský zákon, takzvaný Kids Act Evropské unie. Takzvaná ochrana dětí podle Bruselu znamená dej nám občanku, svůj obličej a hlavně nám dej svoje rodiče. Šup všechno do databáze a majitelem dětí zůstává stát. Bez orwellovské kontroly už ani krok, takže soukromí a anonymita nemá v unii místo. Smyslem je pak jediná věc, navyknout mládež na celoživotní dozor velkého bratra. Nevěříte? Velké šmírování nejen na sociálních sítích a už vůbec ne v rámci nějaké domnělé ochrany duševního zdraví dětí se chystá právě teď. Více o tom píše Thomas Oysmiller.
1: Na stránkách protiprout.info

0: to viem.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou

měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prostředky hromadné dopravy mají v skutku svých nedostatků. A jelikož mám rád zvířata, zbožňuji půlku koně ve svém mopedu.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutinov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Jičíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Freude, Freude, Freude. Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Chtěl bych se vám ještě zmínit o deskovém Amplionu L666, který v krásném provedení dostanete za 250 káče. V případě, že jste majitelem kavárny, hospody a podobně, doporučuji koncertní Amplion Arcophone 3, který za 690 káče vám udělá 10x větší práci než celá kapela.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu 100

Škoda, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

štěstí měli plnit, co když si slíbila. Malá babeta šla do světa a já doma vlet. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak má.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jak dostal tu novou Škodovku a říkal, to byly jako vozy vzácnost, ještě když se dostali. A chtěl ukázat, jak ta Škodovka nová jezdí, tak tam nabral u Stavovského divadla na tu projížďku pár spolupasažérů a taky Vojta mezi nima. A teď ten krčma jel tou Perlovkou, ta nebyla jednosměrná, a tam stál esenbák, měl roztahnutý ruce, rozpažený, tak krčma zastavil a Vojta říkal: Františku, to nemůžeš, podívej se za náma, ten štrůdl těch automobilů, to musíš, jeď člověče, nezdržuj to. A on povídá: ale Jardo, teď já přece to nemůžu takhle jezdit, když stojí takhle. A ne, to já vím, že rovně nemůžeš do té Jungmanky, teď bys ho přejel, ale já tak jedu vždycky a mě nebudeš učit, já mám 30 let vůči list. Já si vyberu, jak mi ten esenbák ukazuje, vy mu to buď to nalivo, anebo napravo. A ten kečma myslím si dělal legraci, pán, jo, on vyndá pistola, střílí ti do pneumatik, že jo. A Vojta říkal: ne, no, rozčilený je, to je z toho fofru, to je přirozený. On hvízdá na tu píšťalu a mává za mnou těma rukama jako blázen. O mě asi zná z filmu nebo z televize. Já mu zamávám vždycky taky a jedu si klidně dál.
2: Až se dověd, jak toho to je, když mi říkal: no ano, když stojí tak, můžu vpravo, vlevo, jenom podjet nesmíš.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutinov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Jičíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Člověk tvář hruze odvrací a právě když rachot hromu ze skal zněl, kej si tam se svým vlakem přijížděl. Kej si křičí, same znáš svou povinnost, nalož víc, ať máme páry dost, topit sound web jen trochu zvýší hlas, náš vlak musí vždycky přece do...

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Jsem už starý chlap a špatný spaní mám, a tak v noci bloumám a tiše vzpomínám. A jednou takhle kránu jsem podivnej sen měl.

a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na Hajnýho, na Hajnýho.

0: Tak teda, tatínku, do smrti dobrý, ne? A to bude asi všecko, na zdi visí puška. Pod ní kolíbá mý děcko, můj chán hajné hruška.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Navštivte prodejny Rolný, kdež vám předvedou a vyzkouší zcela nezávazně jakýkoliv oděv z bohatého skladu. U Rolného může nakupovat i ten, kdo má zcela malé příjmy. Pamatujte si, oděv vzorný, šije Rolný.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: tu zprávu.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.
3: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Co hluboko dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit, co hluboko dýchat, raz, dva, tři, vykročit rázně, levou, pravou, paši připažit, vykročit rázně, raz, dva, tři.

právo na život, tak jak v životě je psáno, byla to krásná noc. A jaký bude den, přejem si dobrou noc, přejem si dobrý den, přejem si dobrou noc, přejem si dobrý den. Byla to krásná noc a vesmír ten se zhoupnul, někdo se narodil,

0: že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
2: 23. září slavíme památku svatých Zachariáše a Alžběty, rodičů svatého Jana Křtitele. Oba nesou jména, která sama o sobě znějí jako vyznání. Hebrejské Zecharia znamená Hospodin pamatoval. Elíševa pak Bůh je má přísaha. Bylo to také jméno Áronovy manželky, což není náhoda. Lukáš hned v úvodu svého evangelia poznamenává, že Zachariáš byl knězem z Abiášovy třídy a Alžběta pocházela z rodu Áronova. Kněžské rody rozdělil podle tradice už král David do 24 tříd, z nichž Abiášova byla 8. Na každou připadala dvakrát do roka týdenní služba v jeruzalémském chrámu. Zachariáš s Alžbětou žili v judských horách podle starobylého podání ve vsi Ain Karim, asi 7 kilometrů západně od Jeruzaléma, alespoň tehdy. Evangelista o nich říká větu, kterou by si přál slyšet jistě každý. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhoně podle všech Hospodinových přikázání. A hned na to dodává, co jim tehdejší svět zazlíval. Neměli děti, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. V Izraeli, kde se potomstvo chápalo jako boží požehnání, nesla žena bezdětnost jako veřejnou potupu. Zlom přišel právě při chrámové službě. Na Zachariáše padl los, aby vstoupil do svatyně a obětoval kadidlo, zatímco lid se venku modlil. Úkon, jehož se kněz za celý život zpravidla dočkal jen jednou. Tam se mu zjevil archanděl Gabriel a sdělil mu, že jeho žena porodí syna, kterého má nazvat Jan. Zachariáš neuvěřil a žádal znamení. Dostal je, avšak takové, jaké nečekal. Oněměl a zůstal němý až do dne, kdy se dítě narodilo. Alžběta počala a 5 měsíců se skrývala, vděčná, že z ní pán sněl pohanu mezi lidmi. V 6. měsíci ji přišla navštívit její příbuzná Maria a při tomto setkání, které známe z umění jako navštívení, pozdravila Alžběta Marii slovy, jež se dodnes modlí celý křesťanský svět ve zdrávasu. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Pak se narodilo Alžbětino dítě. A když se 8. dne sousedé dohadovali, že chlapec ponese jméno po otci, požádal Zachariáš o destičku a napsal Jan je jeho jméno. V tu chvíli se mu rozvázal jazyk a pronesl chvalospěv Benediktus. Požehnaný pán Bůh Izraele neboť navštívil a vykoupil svůj lid, který se mimochodem denně zpívá v ranních chválách církve. Poté již evangelium o manželích mlčí, o jejich dalších osudech vypráví už jen tradice a apokryfy. Jakubovo proto evangelium, spis z 2. století, klade Zachariášovu smrt do dnů vraždění betlémských dětí. Kněz prý odmítl Herodovým lidem prozradit, kde je ukryt jeho syn a byl za to zabit v chrámovém prostoru mezi svatyní a oltářem. Už Origenes a po něm další otcové spojovali s tímto podáním Kristova slova o krvi Zachariáše zabitého mezi chrámem a oltářem, ačkoliv novější výklad se kloní k názoru, že pán mínil v tomto případě starozákonního Zachariáše, syna Jojadova, ukamenovaného v chrámovém nádvoří za krále Joáše. Poctivé je tedy říci, že jde o zbožné podání, nikoli o zprávu písma. Východní církve nicméně ctí Zachariáše jako proroka, kněze a mučedníka a jeho památku slaví spolu s Alžbětou 5. září. V Ain Karim, dnešním Ain Keremu na okraji Jeruzaléma, stojí 2 chrámy. Kostel navštívení Panny Marie a kostel narození svatého Jana Křtitele, které toto místo připomínají poutníkům dodnes. Alžběta bývá vzývána jako patronka nastávajících matek a těhotných žen a spolu s manželem tvoří v Novém zákoně obraz manželů, jimž bylo dlouho odpíráno nejtoužebnější přání a kteří v pozdním věku a po dlouhé zkoušce dostali úkol připravit cestu Pánu. Bože našich otců, ty jsi povolal svatého Zachariáše a Alžbětu za rodiče Jana, připravujícího cestu tvému synu. Na jejich přímluvu pomáhej také nám, ať dosáhneme věčné spásy. Skrze tvého syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval, když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To je pro něj typický v Rovojtu.
2: Já jsem
1: vždycky v šatně pil vodu z vodovodu. On to nemohl vidět, já už jsem to pak dělal s Kvaňou. Já se ti divím, jak můžeš pít vodu? To je něco strašného. Líta jsem si nenapil vody. Líta, vždycky mám něco, má aspoň šťávy nějaké. Tady z toho vodovodu, fuj, vošklivý, ta Vltava je zrovna tady za rohem, že se nestydíš, člověče. Vodu nikdy nepiju. Jo, tuhle jsem se napil, nádherná voda, ze studánky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Sbohem, slečno Miková.
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
2: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

že dneska půjdu, to je na beton. Nastydlej jsem jako pes, jo, do postele bych si vlez, já bísto do zubá pstat heligod.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

vyprávění. Ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9, 6 bratrů.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: 16. září přednesla předsedkyně Evropské komise a přední politička německé CDU Ursula v Bruselu svůj projev o takzvaném stavu Evropské unie, který šokoval svou nabubřelou arogancí, naprostou absencí reflexe reality nebo přiznání si jakékoliv elementární odpovědnosti za ztrátu ekonomické výkonnosti politického významu EU v mezinárodních záležitostech. Merz je prostě v pasti a země Evropské volby byly pro jeho stranu CDU katastrofou. No a iracionální nenávist vůči AfD se vymkla kontrole. Alternativa totiž mohutní. Lidé dostávají rozum a volí nepodvoleně, a to na celostátní německé úrovni. Co se to vlastně u našeho západního souseda děje? O tom nám píše Jiří Weigl.
1: Na stránkách protiprout.info

Sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátkem dveří na nás hleděli. Majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Opřel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry,

0: tvůrci revoluce. Já vás znám příjmením jménem. Stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy. Stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my spořádaně stavíme se do řad.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Potkal jsem Eustacha jednou k večeru. Půjč mi 10 korun, řekl místo pozdravu. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. On byl neodbitný, tak aspoň 5, pravil. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Byl neodbitný dále, tak aspoň 60 haléřů na elektriku. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Ani tím se nedal odbíti a řekl. Tak mě aspoň kousek nes.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Čeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa.

0: dobře všem těmto věcem, jenom pozorují, že jednoho mají lidé velmi zapotřeby. Zapomenout trochu na své bolesti a potíže a hlavně udržet si dobrou náladu. A zde, myslím, bych mohl být dobře užitečný. Dovedu pobavit a rozesmát, poučit a informovat. Teď však vidím, když tak o sobě mluvím, že jsem se vlastně vůbec zapomněl představit. Prosím, abyste to připočetli mému mladému věku, neboť jsem teprve krátký čas mezi lidmi. Alespoň si budete moje jméno dobře pamatovat. Jsem nový člen rodiny Telefunken, rádiopřijímač nazvaný Stíněný duplex, rodem z Přelouče u Pardubic. Mimo jiných dobrých vlastností mám také, jak jste sami přesvědčili, dobrou výřečnost a příjemný hlas. Příčinou toho je můj reproduktor nového autodynamického systému. A že jsem drahý? Naopak, přesvědčte se sami, jak jsem levný. Opatříte-li si mne, zahájíte účinný boj proti krizi.
1: Uměli to, že? I my to umíme. Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: pokoje. Rozhodla se koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juh po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak s jejím

ovoce, dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou. To, aby sadař si dal do pořádku nervy, to, aby vůbec nepočítal s úrodou.

kde jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, houboval. Sever se táhni, odkud jsi přišel, nikdo tě sem nevolal. Když do ovoce dají se červy,

Až do 30. září, co znal jsem žen, a kde jakou krásnou tváří byl okouzlen, co mýval jsem v kalendáři dřív dívčích men. Však od 30. září jen jediné jen, pak stalo se, co se stává jen jedenkrát. Hned poznal jsem, že sta pravá, co víc si přát. Tvé kouzlo mě překonává až příliš snad, že slov se mi nedostává, jak vyznati, že tě mám rád. Snad hezčí ženy žijí, však už si jich nevšímám, a den jak za dnem míjí, tě stále radši mám. Jak je to všechno prosté a přec jen zázrak sám, snad moje láska roste ke hvězdám. Tak od 30. září znám tisíc krás a lásku čtu ve tvé tváři, ta zpívá v nás. Už jiné se nepodaří mě zvábit zas, já od 30. září znám tebe jen na věčný čas.

se kloní ke střenchám a já jenom žal a smutek z toho mám. Co se sadem nachodím a ke květům se navoním, co já, milé svojí, se v těch květech nahledám. Co já se nahledám, oj nahledám, co já se nahledám.

Kdybych ji měl já tu rychle vypátrat, musel bych to kvítí všechno otrhat. Šeříku, oj šeříku, ty neschovávej panenku, nezbraňuj mi, když svou milou chtěl bych zulíbat. Chtěl bych ji zulíbat, oj zulíbat, chtěl bych ji zulíbat, oj zulíbat.

Dotkl jsem se jen těch květů v jeden raz, uslyšel jsem v nich ten milý známý hlas. Nechy, nechy šeříku, ať ona kvete ve květu a náš sad pak s tebou.

přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: 50 opáté.

0: nemohla rozhodnout, tož se dal probodnout.
1: Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít,
0: otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: nebo nebýt, anebo žít, nebo nežít.
1: To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. Když jsem ještě žil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zebho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
0: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
1: Na duchu i na těle, či...

0: žíti nebo nežíti?
1: Otázkou pro mne taky nikdy nebude.
2: Amer was sagen Sie?
1: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
2: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
1: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
2: Ale to by musela být

0: tak je vágus, tak je plákač, tak je nežádoucí živel, tak je smrad. Když boháč rum pije jak vodu, tak má svět obou.
1: No, tak má svět obou.
0: Rum, když chudej pije jak vodu, tak je pijan, tak je chlastou, je kořela, je to důl.

0: Halo, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.
1: Zuzana chce něco říct. Co říká Honzo? Že prý má něco na jazyku. Budi vám to řekne.

0: budeš čekat.
1: Pak budeš, co obluda, celý svět lekat.
0: Téma chorky se nebudu já na darmo strachovat.
1: Která chce hezkou ženou být, tak si ji musí milovat.
0: Nen-

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

já chtěl znát.

se to stojí, ten pán v Hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho napil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy,

mít tak 4 nohy, ale 2 jsou málo. Proč mě 2 nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Oh, proč asi?

sotva se vláčí, když najednou je mine noha nohu, nohu, noha nohu nemine.

0: Tak já jdu.
1: Hlásí se vám Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním. A ona říká, no jo, no a co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Co nás trachtí v čího klína? Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká. Nechte mě příjemně spít.

tisk Hamlet, udání, nadání. Mluvilo se udání o tom, že jim

tam tomu puku neunikneš ani v kvartíru. Že v tom dánském státě bude jistě něco smělého, že takhle

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobistický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát. Potom sukně cíp narovná u kolem škouc.
1: Ty jsi ale

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: 16. září přednesla předsedkyně Evropské komise a přední politička německé CDU Ursula v Bruselu svůj projev o takzvaném stavu Evropské unie, který šokoval svou nabubřelou arogancí, naprostou absencí reflexe reality nebo přiznání si jakékoliv elementární odpovědnosti za ztrátu ekonomické výkonnosti politického významu EU v mezinárodních záležitostech. Merz je prostě v pasti a zemské volby byly pro jeho stranu CDU katastrofou. No a iracionální nenávist vůči AfD se vymkla kontrole. Alternativa totiž mohutní. Lidé dostávají rozum a volí nepodvoleně, a to na celostátní německé úrovni. Co se to vlastně u našeho západního souseda děje? O tom nám píše Jiří Weigl.
1: Na stránkách protiprout.info

když se člověk nechtě stane mrtvalou. Je to jako když vám pole pod traktorem někam uhne.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny.

a taky brala na váze, vždy nepoznala nesnáze, spíše než třeba hovězím lze tučnět tukem.

všechno odnesla si k televizi, do křesla. Brávala z vázy na krbu, uvadlou růži do zubů, jenomže na modralý svit nemohl tu kytku oživit. Nemohl tu kytku oživit, mnohé už nešlo oživit. Ta její tloušťka enormní je věcí dávno zašly hnít, dnes blidá je a vychrtlá zvoulená v poutech, kde je tma. Už neudrží ani květ, má katar z našich cigaret a

0: myslíme možná na to též a šeptáme si marně. Kéž.
1: Podobná kmenů v peřejích, rozvíjená ruč

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečí.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje více méně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme.
1: Jo, pořád se něco děje.

slunce tupý jas, perón odráží.

budou chtít naši krev. Budou chtít naše kosti, půjdou přes štíty hor.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel, země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info.

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

0: noc s hvězdou.
1: Krumlově, v Českém Krumlově je divadlo, které má takovou, bych řekl, takový evropský primát v tom, řada divadel má otáčivou scénu, takzvanou točnou tedy. Kdy tedy vzadu je postaven les a vepředu třeba salon a co otočí a už se jede dál. A vzpomínám, jak jednou Saša Rašilov při zkoušce ve Stavovském divadle říkal, já pořád prý, proč je tady na divadle taková zima, my to hrajeme na točně. Ale divadlo v Českém Krumlově má zvláštnost evropskou, ono má otáčivé hlediště. Má hlediště asi pro 200 lidí, v přírodní divadlo tedy. A to hlediště se dole otáčí pomocí lidských sil, řady lidských sil. Takže třeba tam je postaven park, nebo je tam park, nepije to v přírodě, a tamhle je postaven vnitřek něčeho a prostě dole se otočí celý hlediště i s lidma a už se zase rozsvítí, tady hraje se tady. A tady mě líčí pisatel, jak jeli jednou s hromadnou výpravou jednou JZD do Krumlova na Shakespeara. A hráli ho dobře, píše. Parkem se honili lovci na koních, uspořádali tam dokonce pravý hon, po otočení hlediště se pokračovalo před letohrádkem a tak dále. V nádherných dobových kostýmech, zkrátka báječné představení. Pak přišlo toto. Jeden ze starších bodrých členů JZD pocítil neobyčejnou nutnost odskočit si. A zmizel tedy do parku. A v té chvíli se otočilo hlediště. A parkem mezi okrasnými kvetoucími keři přichází kněžna, vévodkyně v růžovém šatě, za ní dámy celá společnost. A před nima v ukřoví stojí tedy člen JZD a ulevuje si. A že jsem napřed odříká, v té chvíli jsem si uvědomil, jak dokonale mi funguje mozek, protože můj výbuch smíchu se dostavil o několik desetin vteřiny dříve, než zaburácelo zbývajících 200 lidí. Žvali smíchy, brečeli, plácali se do stehy. A do toho se ozývaly výkřiky, to je starý Foyt! Foyte, uteč! Pisatel pokračuje, ke cti páně Foytovi nutno říci, že to byl muž činu. Nenechal se přerušit. A nebo nemohl. A klidně dokončil své první divadelní vystoupení.

No, já doufám, že jestli to slyší pan Fojt, že se nezlobí, však je to spíš legrace, ale pisatel mě to napsal, tak já jsem to přečet. Tak na zdraví pana Fojta. Doufám, že nikdo zatím mezi tím si neodskočil. No, nemáme otáčivé hlediště, tak to jde. No, já myslím, že tímto uzavřeme ty dnešní hovory, že vám poděkuju za vaši trpělivost, že vám popřeju dobrou noc a naschledanou. Naschledanou.

0: Noc plná hvězd.
1: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
2: Věci, a tady nejsme do rána.
1: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
2: Poštou! Lékárna nám ho doručila.
1: To ne, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřejnou trousy. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Pište hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Hašler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, deskovice číslo popisné 312.
3: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
1: Takové dýchánky,
3: přástky bychom mohli říct.
1: Čaje o 11. hodině noční.
3: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochu šprýmy.
1: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech. To jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval. A to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka. To je závažná a důležitá věc. To je v podstatě doklad. A my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
3: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku. Ovšem zase bychom neradi, kdybyste se sem nějak lavinovitě hrnuli.
1: No, já tady musím říct, že v programu je psáno taky, kdo může vystoupit na tom dnešním večeru. Za A členové Semaforu, za B přespolní umělci, za C přihlášení z publika. A tady je právě na vás, abyste se o přestávce přihlásili. Ten, kdo chce samozřejmě vystupovat, tak zajde tady.
3: Já bych navrhoval představit pana Balcara, který vás bude evidovat. Pane Balcare! No,
1: zapíše jméno a...
4: To je pan Balcar.
5: Tady dělíme na zaprvé škrtiče, bez mě pak anakonda, boa, piton neboli hadvodní.
1: Později? Tak je správně, říkal Slávek, ovšem žádné houfy, zbytečné tlačenice, jeden hezky po druhém a... Tak, no a...
3: V každém slušnějším lokále bývá zvykem představit kapelu. učiníme tak i my.
1: Ovšem, já mám pocit, že v tomto místě bychom měli provést takovou malou hudební zkoušku.
3: Samozřejmě, protože v této noční době by se nám mohl k nástrojům vloudit nějaký pobuda,
1: vandra,
3: tulačisko.
1: Které se právě touto letmou zkouškou odhalí.
3: Ano, což kdyby tam příživník zasedl nějak.
1: To je cena.
3: Tak hrajte, příživníci.

je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá o kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy. Bzu, čej tam čmeláci, asi čej si čáci, a kost tam krásně zpívá. Nech

stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem být.

z másla mají hory a pod nima moře bývá. A tam za tím mořem bývá, tam zakázali práci, tam nehlídají policajti,

0: Noc s hvězdou.
1: Poezie. Rožnovský dědeček. Rožnovský dědeček smutně pije. Rožnovský dědeček smutně pije. Rožnovskou babičku přes její hlavičku nezabije. Rožnovský dědeček s pánem Bohem. Rožnovský dědečku s pánem Bohem. Najdi si hlavičku, najdi si babičku, sobě roveň. Rožnovský dědeček smutně bije. Rožnovský dědeček smutně bije. Dědeček senilní, nekrade, nesmilní, nezabije.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Buďte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutinov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Jičíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info

0: Kuba se tady minule vyprávěl, co jsme vyváděli na jevišti při Synu lovci medvědů od Karla Máje. A já bych toho mohl vyprávět, o Synu lovci medvědů by se dal udělat seriál celoroční. To by mohly být další sňatky z rozumu. Ale protože tam se to navyvádělo strašně moc. Tam je souboj, vzpomenete si, kdo to čet? A jak vidím všichni, samý inteligent kolem mě. Tak tam je takový souboj, kdy Shatterhanda přivážou za ruku ke stromu a jedno Indiana za ruku ke stromu, takže mají jenom jednu ruku volnou na sebe. A Shatterhand, protože je gentleman, že jo, Němec, Karel Máj, to napsal jako obrovskou oslavu německého gentlemanství, tak se dá přivázat za pravou ruku, aby měl jenom levou volnou. A ten Indian má tomahawk nebo něco takového, už nevím, co má, a Shatterhand odhodí nůž a jde na něj pouhou pěstí, protože už jméno Shatterhand, víte, co to znamená. Kdo to neví, ať se neptá, to nevím. Ale je to něco s rukou. Prostě gipsová ruka, Shatterhand. Přiváže se tedy to a jdou proti sobě a ten Shatterhand toho Indiana vomráčí. Dřív, než ho může rozseknout, tak ono vomráčí. Indian vomráčený, že ho přijde k sobě potom. A teď vyděšený, protože běloch, to je urážka strašná, tak mu říká, potupa, jsem potupen před zraky svého kmene, dovol mi, abych zaspíval své pohřební písně a musím zemřít. A Shatterhand mu to říká, žádná potupa, já jsem Shatterhand. A ten se zaraduje, že jo. Říká, tak fajn, tak to není potupa, protože od takového hrdiny dostat přes zubu je naopak. To je naopak tedy lahůdka úplná a tím to je všecko vyřešený a nastane tam takový oslavy a tak a i vypíjenda nějaká, myslím, že tam byla tedy a tak. A tohle to hráli na jevišti Shatterhanda, tedy jak už jsem tady říkal, minule hrál William Pfeiffer a to Indiana hrál právě kolega Štěpán Zemánek z Brna, ze Státního divadla. A to už hráli asi po 15. a ten vomráčený Indián přichází k sobě a říká zase tu normální větu, dovol mi zaspívat pohřební písně a musím zemřít. A najednou ten Pfeiffer ďábel, Old Shatterhand mu řekl, no prosím, zaspívej své pohřební. A teď jsem si tedy pochutnal na nádherným výjevu, kdy Štěpán Zemánek nejenže nestratil nervy a pohřební písně zaspíval, ale tančil. A jsem poprvé viděl, No byl sám na jeviště, my jsme odešli se převlíkat a vrátit čistý kostýmy a suchý hlavně a tak. A to byl veliký výkon Štěpána Zemánka, jsem poprvé viděl a slyšel indiánský pohřební písně. Překrásný. Tak další dotaz, prosím.
1: Zde.
0: Prosím.
1: Takové historky se často vypravují, ale vždy jsou jaksi z minulosti. Dějí se podobné věci na jevišti i dnes?
0: No tak já bych nerad se dotkl současna našich divadel, ale doufám, že jo. Doufám. Ale máte pravdu v tom, že tohle jsou vždycky historky, které se vypravujou. Já sám jsem některé historky slyšel už v několika verzích. Třeba tu slavnou, jak Václav Vidra osvobodil Husa jako Zikmund, když se sázel s Voskovcem a Verichem, že osvobodí Husa, tedy on, že osvobodí ten den Husa a oni byli v lóži. A skutečně Václav Vidra tam, kde jako císař Zikmund má na koncilu v Kosnici vstát a Husa odsoudit, tak mu řekl, si volný, odejdi. A byl z toho veliký malér, pak ho kolegové zachraňovali tím, že tvrdili, že to byl nervový šok a tak dále. Ale tohle sám bych se neodvážil vyprávět, protože, jak říkám, už jsem to já slyšel v několika verzích, čili nevím, která je pravdivá, ale i Verich mě to líčil takto, který prý u toho byl. Ale jiný případ vím, to Miloš Kopecký hrál v Psohlavcích, starýho Choda, hrubýho, a ten z protestu z takového udělal to, že když Chodové jsou před tím císařským soudem v Praze, tak starý Hrubý, tento jeden z největších revolucionářů psohlaveckých, v podání Miloše Kopeckého na konci soudu klek a odprosil. Řekl, pane Rado, my už to víckrát neuděláme. A to udělal prostě proto, že nenáviděl tu roli, která jistě je krásná, ale není, měl on pocit, že není pro něj a chtěl se jí z takového trucu zbavit a udělal takový zoufalý gesto. A povedlo se mu to, zbavil se té role. Takže prozradil se jako výborný charakterní herec a dostal za to Lomikara potom. Takže příštím potom už hrál Lomikara.
2: Já jsem si jednou připravil brept a aby bylo jasný, že to mám připravený, tak jsem to řekl předem inšpicientovi jsem řekl, helejte, a to bylo v Lucerně, já jsem hrál dokonce v Lucerně, France, pana France, a vrchního hrál pan Marvan. A Franc přibyl...
3: To bylo v Národním, ne v Lucerně.
2: To bylo v Národním, samozřejmě, já jsem... To je hra, jo, v Lucerně.
3: Jo, tak.
2: To je hra.

0: v té hře já jsem hrál to. A Franz přibíhá na jeviště a křičí na vrchního, tedy na pana vrchního křičí. Poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. Jo? A oni spolu pak vybíhají ven. To je taková jako poslední věta té scény. A já jsem říkal inšpicientovi, dávejte pozor, já místo rychtáři reptat, řeknu reptáři rychtat. Aby bylo jasný, že jsem se nepřeřekl. A vběh jsem a na pana Marvana jsem tedy poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat. Úplně jsem to vypích tedy ještě navíc. A normálně jsme vždycky odbíjali ze scény, tentokrát mě vzal za límec a nesl mě z toho jeviště. A cestou mi říkal, lumpe, sičáku, jo. Nejhorší.
1: Ano. Chtěl bych se zeptat, jestli jste někdy dostal na jeviště škytavku.
0: Aha, no jo, tak to je typický dotaz posluchače Damu, který jako budoucí milovník má zájem, aby nedostal škytavku v Romeovi. No, já jsem měl dlouho takovou teorii, že škytavku a jiný tělesné neduhy nelze na jeviště dostat, že zajímavý na jeviště, že přejde i bolení hlavy nebo zubu a tyhle věci. A studoval jsem to a tak, jo, sleduju to a skutečně to přechází, tyhle ty drobné věci, čili škytavka nehrozí. Ale viděl jsem to, zažil jsem to na ochotnickém jevišti, protože já mám takovou teorii, že všecko, co se na divadle děje, si dovedu představit. Ale ochotnické divadlo je kýžené prostředí, kam chodím rád, protože tam se ještě můžou stát věci nepředstavitelné. A já jsem viděl právě představení Vojnárky, kde sice nenastala škytavka, ale já to můžu říct, protože já jsem ochotník a nemám amu ani konzervatoř, čili já se k tomu hrdě hlásím, k této tradici. Tam hrála jedna dáma Vojnárku a při tragickým, takovým ostrým, dramatickým dialogu s Antonínem dostala záchvat kýchání. A kdyby kýchla jednou, a to je takový to kýchání, který prostě se dostaví, jo, a trvá, a teď ona s Antonínem mluvila a tamhle bylo hlediště a Valenský tak cudně udělal pšk. A on se vždycky takhle stranou, jak si kejchla, a no těch kejchnutí bylo asi 9 nebo 10. A to bylo vůbec vzácný představení, protože tam třeba nakonec Antonín Haulů se zastřelí bambitkou na dvoře u starého Vojnára, že, tedy u Vojnárky na statku. A já to náhodou znám, protože já jsem hrál v Národním divadle Martina Pohonče, což mám být sice mladý kluk, ale v Národním divadle je mládí velmi relativní pojem. Tak já jsem tam hrál Martina Pohonče, alternoval jsem to s Joškou Pérem a tam vím, že Antonín se bouchne, padne a teď se zaběhne lid obého pohlaví, že jo? A tohleto drama je tam. A tam je taková situace, kdy Vojnárka říká, odneste ho. Načež tady Vojna říká, snad bys nechtěla, jako v domnění, že tohleto. A vás říká, ne dostatku do chaloupky. A pak vás budu poslouchat až do smrti. Asi 5 vět a padá opona, je konec celý hry. No a samozřejmě to Antonína na ten pokyn, odneste ho, se nereaguje, protože za chvilku spadne opona a dohrává se to už nad ním. Leč. Při tom též ochotnickém představení hoch, který hrál Martina Pohonče, když slyšel, odneste ho, tak iniciativní mladý herec, že jo, skočil k Antonínovi a vzal ho za jednu nohu. Tedy v domnění, že ostatní se chopí ostatní končetin, jo. A teď viděl, že nikdo nejde. A bylo mu zas blbý tu nohu pustit, tak ji prostě držel, dokud to nedohrál. Když to vidíte, ten dvůr, tu tragédii tam a ten kluk s tou nohou, tak nešťastný byl. No, to se stane jenom, to může být jenom na ochotnickém divadle. Proto já miluju tahle ta představení. O čem se nechci dotknout ochotníku. Já jsem sám jednou režíroval ochotnickým představení 11. přikázání. A celý for je v tom, že odjede manželka a manžel okamžitě si zezve partu, má už tam pozvaný kamarády a to. Já jsem jim tam nerežíroval, tak ona odchází a on ještě s hlasem plným lásky doprovází do předsíně a miláčku a tohle, to a tohle. A když zabouhnul dveře, tak dovnitř. On už se vrací s vínem a se skleničkama, už to má nachystaný někde v koupelně a už to tam má to. Na Češ byla premiéra a tam na ochotnickém divadle neexistuje takový funkce jako inšpicient nebo rekvizitář, jo. Ta dáma odjede tedy, on vletí do zákulisí, že ho loučí se s ním, ty hlasy doznívají, má se vracet s tou flaškou a najednou já slyším, ježišmarja, flaška, kde je flaška, ono to. A desítky hlasů lítali a honili se, tady byla flaška, skleničky to. A teď nemohli najít tu flašku, tak on udělal neuvěřitelné.

neuvěřitelnou věc. Vyběh na rampu a do lidí řekl, hned to bude. A já jsem se vrátil. No, no prostě nevím. Tak to je asi k těm historkám.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý večer, vítám vás v divadelku pod věží. Tak obvykle vítám diváky v pořadu, který jsme v roce 1982 začali vysílat v ostravské televizi. Seriál Divadelko pod věží si brzy získal zájem a oblibu diváků i posluchačů mnoha nových písniček a mně přinesl překrásný zážitek ze setkání s mnoha vynikajícími umělci, kteří byli mými hosty. Byla to zajímavá setkání, i když se mi tehdy ještě poněkud třásla kolena. Aby síly byly vyrovnány, mistři slova si se mnou také zaspívali. Mým prvním hostem byl zasloužilý umělec Jiří Sovák, který mě od první chvíle přiváděl do rozpaků.
2: Bazinko, slyšela jste někdy termín morkové oči?
1: Morkové
2: oči?
1: Ne, to jsem neslyšela. Morkovou polévku, ano, ale oči?
2: Ano.
1: Oči ne.
2: Oči ne. To jste také nemohla slyšet, protože když se tento termín používal, tak vy jste ještě zdaleka nebyla na světě. Zatímco já, bohužel, už ano, ano. Za mého dětství, zamilovaní mládenci, tak označovali některá děvčata. Když šlo děvče kolem, řekl, podívej se, tam má ale morkový oči.
1: To je zvláštní. Já znám oči uhrančivé, temné, žárlivé, ale morkové, to mi nedává žádný smysl.
2: No, vám to nemůže dávat žádný smysl, protože ji máte.
1: A prosím vás, kdo přišel na to, že já, zrovna já mám morkové oči?
2: Budete se divit, Mařenko, ale já. V dobách, v dobách vašich začátků jste jednou vystupovala na obrazovce a podívala jste se přímo na mě. V tom okamžiku já jsem cítil, že mě opouští i morek. A tak jsem vlastně odhalil tajemství morkových očí.
1: To je roztomilé a byla bych bláhová, kdybych vám to vymlouvala. Ale poslyšte, Jiří, co teď? Po letech.
2: No tak teď už mám morek trochu klidnější. Tak, ale moje city se k vám změnily v ryze otcovské.
1: A tím chcete říct, že když mě vidíte, že máte chuť koupit mi třeba cukrovou vatu nebo turecký med?
2: Vidíte, a tohle mi ani moje Andulka nevěří a vždycky, když jste na obrazovce, odchází se slovy, abych nerušila.
1: Vy jste lhář, ale takový, jaké mají ženy rády. Pojďte si zaspívat.
2: No, aspoň. Já vám zaspívám písničku, doufám, že mě v tom nenecháte, že mi pomůžete, která je vlastně pořád nová, prosím.

Ještě chvíli tenhle žhavej rytmus a jdu drancovat obchodní domy. Safari, safari, safari, safari. Snad tam něco najdu.

rozdával bych smích lidem za šesták, a nebo jenom tak.

0: Noc plná hvězd.
1: Jsem zamyšlen.
2: Proč?
1: Přemýšlím o zlobě lidské.
2: Ano, lidé jsou zlí, lidé jsou zvěř.
1: O ne, křivdíte zvěři, příteli. Lidi mají tu drzost, že si nadávají zvířecími jmény, ale jak k tomuto ubohý zvíře přijde, aby bylo k člověku přirovnáváno?
2: Takový ježek.
1: No, nebo lev, vente lva. To se řekne lev společnosti, lev salonu. Chudák lev. Viděl jste někdy pravýho lva, takovýho toho?
2: Já vím, ten, co žere misionáře.
1: Ano, viděl jste někdy opravdického lva, jak si zabalí smoking do kufru, jak s tím jede na Krkonoše, jak se tam 14 dní flinká po boudách, jak přijede zpátky, namaže si hubu hnědým krémem, aby vypadal opálený, jak jde do společnosti a říká tam, prostě a paní, já bych vám přál ten sešup z míseček, když je fukéš.
2: No všem, tohle to lev neudělá, to udělá vůl.
1: Ani vůl to neudělá.
2: No jo, vůl má krásný oči. Já myslel, kdyby ten pán, co je ten lev, kdyby nebyl vůl. No, to by zase nebyl lev. Ono se vážně zvířatem musí vidět. Když teď mluvíte o dravcích, vezměte takovou štěnici, podívejte se. To se říká, ten člověk je jako štěnice, dejte si pozor, to je štěnice, drží se jako štěnice, lepí se jako štěnice. Jak ta štěnice k tomu přijde? Když ta štěnice vedle toho, že je placatá, teď má právo na život, teď je to zvíře veselé, žertovné, legrační, tu polochtá, tu štípne.
1: Tu zase za obrazem na vás jukne.
2: Ano, ale nepřekáží, neleze za váma do kvartíru, neříká, račte si dát pojistit na život. A to jsou korýši a jiná zvířata jsou na tom zle ještě víc.
1: Ba jo, moc se křivdí zvířatům. Já myslím, že nejlíp ze všech zvířat je na tom porád ještě tenhle ten...
2: Ezop. Což?
1: Ezop?
2: No, on Ezop sám zvířetem nebyl, on žil jako zvíře, on zvířata velmi ovládal. Meinen Sie denn Ezop, der eines Tages einem Reisenden begegnet hat, nein?
1: Jeden Film, glaube ich, eigentlich.
2: Ja, das war ein guter Kerl mit Vollbreitbart.
1: Ja, ein sehr breitlicher Mensch.
2: Ah, ja.
1: Interessanter Mensch.
2: Interessanter Blatt, Mensch, ja.
1: Aber wissen Sie, dass der schon Gesagtene, Usrecheni...
2: Ja, ich verstehe sehr schlecht.
1: Ja, dass der schon höher geredete...
2: Ja.
1: Aesop.
2: Aesoper.
1: Bitte?
2: Der Aesop oder ein Aesoper.
1: Ja, kürzlich und gutlich, dass dieser Aesopischer...
2: Aesopischer Knabe oder Publein.
1: Ja, eines anderen Tages begegnete einen, wie sagt man...
2: Was ist das? Nein, das habe ich nicht gewusst, ja. Von wo wissen Sie das?
1: Vom Vossischer Zeitung.
2: Ah ja, Mahlzeitblatt, nein.
1: Mahlzeitblatt?
2: Polednielist, nein.
1: Ja, also dass dieser Aesopischer eines anderen Tages begegnete einen, sowieso, wie sagt man, um Gottes Willen, begegnete einen Prapenesch.
2: Ah, Prapenesch, Schrapule.
1: Nicht Schrapule, Prapenesch.
2: Schrapelesch?
1: Nein, Prapenesch.
2: Nein, sagen Sie das langsam.
1: Prapenesch.
2: Das ist zu schwer für mich, das ist tschechisches Wort, nein?
1: Ja.
2: Ah ja, Bubenesch?
1: Nein, das ist ein Viertel Prag. Prapenesch.
2: Arzibiskup.
1: Nein, Arzibiskup, das ist Arzibischen.
2: Ah ja.
1: Arzibissel.
2: Ah ja, Arzibissel, Psemalo, ja.
1: Ja. Also das ist Prapenesch, ein kleines insektiertes Animal.
2: Ja, welches stiebt, ich Jawohl. Weiß schon, ja.
1: Bitte schön, Herr Kapellmeister, kennen Sie die Geschichte von Prapenesch, ja? Jednou z
2: les. Dost, přece už máme naspívaný na jiný desce.
1: No, ono by se to sem stejně nevešlo.
2: No, dáme na druhou stranu něco jiného.

0: Noc s hvězdou.
1: A na Vánoce vzpomíná i národní umělec František Filipovský. A nejen na Vánoce.
2: Přátelé, Štědrý večer opravdu bylo něco výjimečného vždycky v životě každého z nás, ale speciálně v životě herců. Uvědomte si, že my jsme byli jako uvázáni divadlem hrát dnes a denně, že? A jediný den v roce, Štědrý den, se nikde v divadle nehrálo. To znamená, že všichni herci, i když neustále absentovali v těch rodinách, zvlášť při těch večeřích, na Štědrý den vždycky byli doma u své rodiny a u své maminky hlavně. Uvědomte si, já se pamatuju, že maminka vždycky říkala, no tak to Štědrý večer, ještě, že ten Štědrý večer aspoň je, jinak bychom tě hochu nikdy neviděli. Že jo? A taky byl to jediný den, kdy já jsem zased s celou rodinou, se sestrami i s tatínkem ještě pamatuju za štědrovečerní stůl a byli jsme pěkně pohromadě. Když jsem řekl, že to byl jediný večer, trošku jsem jako přehnal. Byly také o Velikonocích 3 noremní dny, kdy se také v žádném divadle nehrálo a tenkrát to se sjeli všichni herci, všichni z těch kočovných společností, i z Brna, z Ostravy a z Plzně, všecko se to sjelo do Prahy a sněmovalo se, vždycky byla plná kavárna Tůmovka, vždycky byla plná kavárna Slávie, no a řešily se tam takové ty i odborářské, tehdy odborářské záležitosti, že, a to se sněmovalo v bývalé Měšťanské besedě, kde ještě vytáčela Božena Němcová s Nerudou. Byly to krásné zážitky, když všichni tyhle tenhle herecký národ, víte, herci a herečky přijeli do Prahy, vždycky přijeli v tom nejlepším peří, že celý rok se na to těšili a připravovali. Děvčata byly vždycky nastrojeni nádherně. To víte, když přijeli ty subrety, měli všelijaký ty pseci na sobě, že jo, takové věci. No a já se pamatuju, že tenkrát tam vznikala, jaksi živelně, víte, taková burza, protože, a to už bylo u divadle jako zákon, že žádný ředitel, když chtěl dát výpověď, tak ji dal před Velikonocemi. Aby si herci mohli sjednat v Praze angažmá, protože tam bylo jisto, že se tam sjedou i páni ředitelé, že? No a tam skutečně docházelo k takovým humorům. Prachta to výborně jako celý ilustroval pohybem, jak se tam setkají, víte, pan ředitel s hercem a přemlouvá ho a vyšel k němu do angažmá. Přetahovali se milovníci, přetahovali se subrety. No jistě, koukejte. A tam se vlastně zakládaly ty herecké kariéry, abych tak řekl. Třeba Jirka Dohnal, tam byl angažován panem ředitelem Veverkou od kočovné společnosti pana ředitele Kleina k plzeňskému divadlu. Kamaráde, to byl skok v kariéře. Rozumíte? Najednou, jak jsme říkali, u kamenného divadla. No, a ta Plzeň potom byla takovou přechodnou stanicí pro Národní divadlo. A ten Jirka se tam taky dostal. No a na co nejvíc o Štědrém večeru vzpomínat? Na ty svoje nejbližší, že? Pač, Štědrý večer a rodina patří to k sobě, rozumíte? A osou tohle z toho všeho a takovým sloupem, který to všecko nese, s tou láskou,

0: a s tou obětavostí je vždycky máma, že? A nepřipomněla jste mi jenom mámu, ale připomněla jste mě taky tatínka, víte? Pač, můj tatínek byl profesionální muzikant,
1: můj
0: hudební.
1: Taky.
0: Ne.
1: Můj tatínek byl varhaníkem.
0: No ale můj taky.
1: Taky.
0: Tak vidíte, my jsme vlastně z jednoho pytle, jak se říká, že? No, můj táta byl na varhanické škole v Praze. Rozumíte? Ale to je strašně a strašně dávno. Když už jsem říkal ten letopočet, kdy se narodil, je to hrozně dávno. Řeknu vám, že muziku pěstoval v podstatě celý život. No a celá rodina pochopitelně s ním, že?
1: No, odkud byl váš tatínek?
0: Ne, můj táta byl z Rožmitálu, tam se narodil. No a když se řekne Rožmitál, tak se vybavuje Jan Jakub Ryba, že? Který, možná, že to ani nevíte, a máme to vědět všichni, protože to je letos, to je 170 let, co zemřel Jan Jakub Ryba, tak tragicky, že? No já se vrátím trošičku k tátovi, jestli dovolíte. Můj táta tím brzkým narozením samozřejmě taky se byl současníkem takových lidí jako Palacký, Rieger a tak. No, historie, že? A představte si, a já se tím tady pochlubím, Mařence, protože mám měla taky tátu hudebníka. Představte si, že můj táta hrál v Prozatímním divadle v orchestru flautu a pikolu pod Bedřichem Smetanou a hrál premiéru pro Dané nevěsty a Dalibora. A já, víte, co to bylo za slávu, když potom, co jsem já cítil v duši, když jsem potom po dlouhých letech při 2000. repríze dělal toho principála. Jo, rozumíte? To je, já jsem se narodil, když bylo tátovi 62 let, pánové a dámy. Skutečně.
2: Pašák
1: to je rok. Jo,
0: pašák taky ne. No, pašák, já ne. Když už jsme u toho, tak z velice nerovného manželství, mýmu tátovi bylo 640, když se zakoukal do 19leté Pavlínky, nabídl jí ruku, totiž jí ne, on čel rovnou za babičkou a požádal o ruku, ona svolila, díta bylo z toho šťastný manželství, byli jsme 4 děti, 3 sestry, které byly profesionální hudebnice, že jako celá ta plzeňská větev, jenom já jsem odtamtud utek jaksi.
1: Ale určitě jste doma taky muzicírovali.
0: Víte,
1: o Vánocích.
0: Že? No, samozřejmě, jako to bývalo u Bachů, jak jsem se dočet z literatury, že? Ale Mařenko, vy jste si mě tady vybrala jako dědečka vyprávěče. A nejsem dědeček vyprávěč. Dneska je Štědrý den a všechny dědečkové jsou kouzelní. A zajisté vy všichni máte nějaká svá přání, tak já jako kouzelný dědeček je vám možná mohu splnit. Co byste si přála vy?
1: No, já věřím v dobro, krásu, lásku a slušnost. A přála bych si, aby lidi takoví byli.
0: Výborně.
1: A nejenom o Vánocích.
0: Výborně.
1: Františko, a co vy, kdybyste si měla přát, přání, bych já byla kouzelná babička.
0: No, víte, já...
1: Já vám to přesto, taky splním.
0: Kéž byste to mohla.
1: Tak
0: já bych si přál, aby všechny lidi na světě, na této planetě se měli rádi. Všecko by bylo jasné, že jo?
2: To je to.
0: Ne?
1: Jo, splním.
0: Tak.
1: Určitě.

chodil jsem se k němu často kouzat na řeku. Čím více sněhu, tím více vody na jaře. Řeka mu odnesla vázanky, pyžamo i polštáře. Východoněmečtí celníci poslali mu garderobu zpátky v krabici. A tak roky běží a střídají se děje. Představte si podzim, vítr odbuchlo a věje. Prouzová čeká dítě, prouzu čekají galeje. Odpaží tašku a na hlavě kulicha. Vydal se prouza do staveništního ticha. A jak byl do zlodějství zabraný, spatřil jsem ho, chodí vám tam venčit dobrmany. Já vám řeknu upřímně, není to estráda vidět svého přítele, jak republiku okrádá. Hodí cihlu do aktovky a hurá tradada. Přestižen příčinu, ale to nám nestačí. Chceme znát příčinu, proč vlastně pytlačí. Jenomže prouzo, vy tady stojí.

0: budu nyní chodit klouzat na řeku. Až přijde do Čech zima v bílém oblaku, s prouzavou se budu chodit klouzat na řeku.
1: Stanice Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Je tomu 5 let, co se kamarád Orion Marschner vydal vzhůru po Otavě za zlatem. Běžel dobrým vlčím klusem 10 mil vzhůru proti proudu, maje lano otočeno kolem těla a jeho věrná kánoe Ramona ho následovala jako psík. Štěstí mu přálo. Vracel se po týdnu, předháněje proud ranami svého pádla a objemný váček byl pln zlatých zrnek. Hladce projel peřemi Vltava Rýveru a ďáblova propust se mu šklebila vstříc. Kamarád Orion se nelekl žádné propusti. Spoléhal na svoji Ramonu a spěchal nedočkavě, neboť zlato pálilo v záňatří. A tak našla Ramona smrt ve vlnách a váček se zlatem byl pohřben na dně. 24 hodin seděl potom kamarád Orion na břehu u ďáblovy propusti, chvíle mi klel, chvíle mi plakal pro Ramonu a prales mu oplácel nadávky. Byl zmořen hladem a lítostí. A tu najednou spatří, jak se blíží na své lodici kofila Jim, zvaný Postrach povltavý, který kradl kamarádům čokoládu z chat a byl vždy dosti rychlý, aby zmizel z dostřelu nejlepším hochům z osady. Hej, kamaráde! Volal na Oriona. Dá se proplout touhle šlajslou? Dá, odpověděl Orion. Já jsem tudy také proplul. Jim se ušklíbl a hnal lodici do propusti. Za chvíli se mohl Orion poprvé za 24 hodin srdečně zasmát, když se kofila Jim vynořil z vln a řasy a větvičky mu visely z fousů. Kojose, řval vztekle. Kojose, lhal si. Nelhal, volal Orion. Proplul jsem, ale také jsem zvrhl. Kofila Jim se potopil na dno a sebrav největší kus, který našel, vynořil se opět a hodil jim na Oriona. Orion zachytil tu věc a vykřikl radostí. Zlato! Mé zlato! A tiskl váček k prsům, rozběhl se k Praze. Kofila Jim klel, až voda bublala, ale nakonec vydá, že se nedá nic dělat, vylezl na břeh, tichý a se srdcem zlomeným. A od té doby sedává za ponurých nocí nad ďáblovou propustí, jako sedávala Viktorka nad splavem v babičině údolí. A jeho truchlivá píseň lká a žaluje hvězdám jeho bol.

vyprávění pohnulo hluboce všemi a stačilo k tomu, aby se Matlafousek znovu připlížil a ukradl další uzenku. Neboť hlad počal doléhati silněji na jeho a Budulínkovi útroby. Trampové se chtěli nyní znovu dát do hodování a Forbes sáhl rukou po pletenci, který ležel opodál. Spravedlivé nebe! Vykřikl hlasem, jenž pronikal do morku. Všichni k němu zděšeně pohlédli. Čtyři! Řekli téměř současně. Duch lodi! Vyrážel ulekaně Forbes. Žádá si dalších obětí. Metejme los, navrhl Bivoy odhodlaně. Všichni souhlasili. Šerif sevřel v pěsti pět sirek nestejné délky. Každý vytáhl jednu. Nejkratší zbyla samotnému Aspirinovi. Jeho tvář byla jako ze žuly. Ani brvou nedal znát své pohnutí. Odhodil širák a přeskočil pažení lodi. Zbohem, šerife! Volali za ním. Zbohem, chlapci! Nezapomeňte, že Jack Aspirin vás miloval. Zbylí Trampové se opět ponořili v mlčení. Jediný Jerry Ping-Pong sledoval z předprsně lodi plovoucího šerifa, pronikaje orlým zrakem temnotu, až mu hlava Jackova zmizela na dobro ve tmě. Vydrží-li takto plovat 3 míle k severu, může dosáhnout břehu, pravil k ostatním. Nemyslím, že by pak byl na tom lépe, vrtěl hlavou Čiklec. Severní břeh se hemží podezřelými lidmi a velikými dravci. Sám jsem tam kdysi skolil ze 3 kroků 60-liberního buldoka. V tom směru se o Jacka nebojím, odporoval Forbes. Není muže v celém Povltaví, jenž by dovedl rychleji užívat své pistole než on. Vzpomeňte si, kamarádi, jak se vypořádal s Rádionem Masperesamem, před jehož bambitkou nebyl nikdo ani na 1000 jardů dosti bezpečen. O tom nic nevím, mísel se Bivoy živě do řeči. Víš přece, že jsem teprve letos za jarních dešťů opustil svůj starý srub v polapských prériích, abych se přidružil k vám. Povím ti tedy tu historii, řekl Forbes, ačkoliv není ranča po celém toku Vltavy, kde by ji neznali z paměti malí chlapci farmářovi z dědova vyprávění.

volal si o pomoc a bylo ticho jen. S hlavou do mraků, s nohama do pekla, ve chvíli zázraků tvá číše přetekla. Hostinský nepřišel, nalít ti nechtěli a zlaté si příše na brášek se mleli. Hostinský nepřišel, nalít ti nechtěli a zlaté si

Den, co pak si chtěl tak moc, že si byl odvržen. V koši u špalku je konec bolestem. Zalepte obálku, na poštu odneste. Je to tak banální, jak na zdi paroží, když tě pak na valník pod plachtu naloží. Je to tak banální, jak na zdi paroží,

0: Však básník má tu moc, že bude zachráněn. Za každou vteřinu do veršů zakletou dostane květinu, až v máji vykvetou a z hlubin jezera vyroste mohyla. Taková nádhera nikdy tu nebyla a z hlubin jezera vyroste mohyla. Taková nádhera nikdy tu nebyla.
1: Stanice Hvězda.

0: z ty housličky, na fledničku rám.
1: A na kytaru.
2: A na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
3: Že by to bylo něco zvláštního.
4: Ale snažil se.
5: No dokonce i na basu solvě.
0: To si radši zaspíváme.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

léta a moc mu už nejde cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a doposledka táhne

0: Noc s hvězdou.
1: V prozatímním divadle seděli těsně před začátkem představení tři slavní komikové, Ferdinand Schamberg, Jindřich Mošna a Josef Frankovský, a rozhlíželi se marně po vlásenkáři. Hrála se nějaká salonní veselohra a páni čekali, až jim ruka dovedného Figara nakadeří vlasy. Ale kde nic, tu nic. V poslední chvíli někdo ostýchavě zaklepal. Vešel nepatrný človíček s pokornou omluvou. Prosím, pánové, můj bratr vlásenkář stůně a posílá mě, aby ho dnes v práci zastal. A tak si pospěšte, křičí Frankovský. Mám první výstup, dejte se do mne. Mužišek se blíží k herci s rozhaveným želízkem a pálí, opravdu pálí, až se z vlasů kouří jako z cihelny. Frankovský co chvíli bolestně zakvílel. Konečně byl hotov, hlavu neměl příliš obrostlou a odkvačil. Na řadu přišel Mošna. Táž procedura. Vlásenkář pálí, Mošna nadává. Posléze i na něm pomocník dokonal dílo zkázy a došlo na Schamberga. Ten v přetuše zlých věcí upozorňuje kadeřníka. Človíčku, prosím vás, dejte si pozor, já jsem na hlavu trochu choulostivý. Vlásenkář pracuje, ale pojednou Schamberg zaúpí a vyskočí. Co to děláte? Vždy jste mi spálil ucho, osle! To dopálilo frizéra, náramně praštil želízkem o zem, postavil se do bojovné pózy a zvolal. A teď toho mám dost, já dělám, co mohu, ale nadávat si nenechám. Vždyť já ještě, co jsem živ, nikoho nepálil, já jsem zedník. Tu Schamberg vytřeštil oči a povídá. Oni, že jsou zedník? No podejď, potvrzuje uražený pracovník. Když hned, jak jsem přišel, jsem řekl, že jdu zastat nemocného bratra. A tu si Schamberg zase klidně sedl do křesla a zahuhlal dobrácky. Jo, to je jiná, Milánku, tak to palte dál. Víte, že to na zedníka děláte ještě moc dobře.

jsem totiž Bůh i ďábel. Dej pryč svou Bibli i kříž, vyklid dům, zahoď klíč, ke mně pojď jen blíž, tělo je víc než plíž a srdce není jen sval, tak mě chvál. Já jsem totiž Bůh i ďábel.

zpěv, tak jako když utne. A rázem cítím, čím zem vlastně voní. Nevnímám dál ty dvě oči smutné, které se s účastí

Kam poděl se strach a kam odhodlání, proč tíha dojmů se pojednou ztrácí. Nedopovím už poslední přání těm, co se tentokrát zá.

0: Noc plná hvězd.
1: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
2: A proč se mě nemá nic stát?
1: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
2: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
1: Ty jsi ještě malinký.
2: A proč pak jsem malinký?
1: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.

0: roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
0: No, poněvadž ti není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
0: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
0: No, vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, tamhle ta?
0: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
0: No, víš, miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl, tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
1: A proč nemám breče?
0: Poněvadž jsi muž.
1: A proč jsem muž?
0: No, poněvadž nejsi holčička.
1: A proč nejsem holčička?
0: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
1: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
0: No, to vidíš, miloučku.
1: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
0: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
1: Vyrostu já taky, tak.
0: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
0: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strejčku.
0: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
0: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strejčku. Pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
0: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
0: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
0: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
0: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
0: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
0: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
0: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
0: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
0: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
0: A to není od nich hezký.
1: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
0: Tak jsem mu dal nový pohlavek. Ani nemrkl a řekl.
1: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
0: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelo zvolal.
1: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
0: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
1: No a proč by se tam měl dostat?
0: No, poněvadž tam bydlí.
1: A proč tam bydlí?
0: No, poněvadž musí.
1: A proč musí?
0: No, poněvadž nechce spát na ulici.
1: A proč nechce spát na ulici?
0: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
1: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
0: Na to následovala celá řada otázek.
1: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč, strýčku, nepraskneš jako bublina?
0: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
1: Proč to není kočka?
0: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
1: Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč, když je ti horko, nevyplazuješ, strejčku, jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš, strejčku, rypák?
0: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strejčku?
0: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
1: Já budu funět.
0: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
0: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
0: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
1: A proč mám čekat, strejčku?
0: Poněvadž si takový rozoumek. a rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
1: Proč utíkáš, strejčku?
0: A za chvíli na to.
1: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
0: A to je moje...

dechu, tma šla z ořechů. Ticho stanulo,

0: ještě mám
1: noc s hvězdou.
2: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
3: To je dnes krásně, Toníčku.
4: No.
3: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba, ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
4: No, ale a proč si chceš porád sednout?
3: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
4: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
3: No, tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
4: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
3: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že

0: chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
1: Co, jako co to je, jako jo a ne?
0: Uznej, Antonine. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
1: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej to... takovej ostýchavej, víš? A stejně tě mám jinak, děsně to.
0: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
1: Co by jinej?
0: No!
1: Vajko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
0: A kdyby?
1: Já bych s ním.
0: Podívej se na sebe.
1: No co?
0: Jsme tu sami. Sami, no.
1: No.
0: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
1: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
0: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
1: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
0: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebudu domů.
1: Tak jo, pojď.
0: Sedni si, jo. Nebudu domů na věky.
1: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
0: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
1: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
0: Okej, víš co?
1: No.
0: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
1: Je, ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostane. Já mám polobotky a regma.
0: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
1: No.
0: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
1: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
0: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
1: Ale ona brečela?
0: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
1: No, jde to.
0: Takže bychom to zkusili, ne?
1: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
0: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je...
1: No, je 3:30 odpoledne.
0: Jako, rozumíš?
1: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
0: Koukaj na ty straka pouty a dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
1: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
0: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Co to děláš?
1: Schvacuju tě!
0: Těsně lehcáš.
1: No a kde máš orosený oči?
0: Na to vedro to je až až.
1: Co je fakt?
0: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
1: Co?
0: Víčka.
1: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
0: Já už to nevydržím.
1: Co?
2: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děti odusíš.
3: Ježíš na Maria, Zečinko, udělal vám něco?
4: Právě že nic.
3: Jaj.
4: Když on byl takovej nesmělej.
3: No. Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
5: Jsme na vlně bezpečí.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

jsem z celého světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří. Léta naplní čas mužnej zrání, tramskýho

0: čte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: 16. září přednesla předsedkyně Evropské komise a přední politička německé CDU Ursula v Bruselu svůj projev o takzvaném stavu Evropské unie, který šokoval svou nabubřelou arogancí, naprostou absencí reflexe reality nebo přiznání si jakékoliv elementární odpovědnosti za ztrátu ekonomické výkonnosti politického významu EU v mezinárodních záležitostech. Merz je prostě v pasti a zemské volby byly pro jeho stranu CDU katastrofou. No a iracionální nenávist vůči AfD se vymkla kontrole. Alternativa totiž mohutní. Lidé dostávají rozum a volí nepodvoleně, a to na celostátní německé úrovni. Co se to vlastně u našeho západního souseda děje? O tom nám píše Jiří Weigl.
1: Na stránkách protiprout.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak, kamaráde, práce není, nic není, tak jsem se rozhodl, že se zabiju. Se mnou je to samý. Tady je fajn plátek pro sebevraždu, jen aby nám do toho nevlez nějakej hňup.
2: La, la, la, la, la, la.
1: My o vlku a on hňup za humny.
3: Pánové, jděte odsuď, já jsem vrah.
1: A koho jste zabil, hochu můj?
3: Dědečka.
1: A to jste udělal dobře. To byl patrně nějakej starší člověk a stáří není k ničemu. A jak pak jste zabil dědečka? Kladivem? Byl byste udělal líp, kdybyste ho umlátil kolovratem. Je to takovej stylový nástroj na starší lidi. A už jste nezabil nikoho?
4: Ono je jim to ještě málo. Tak já se vám přiznám, já jsem vůbec nikoho nezabil. Já jsem jen vás chtěl postrašit a dostat odsaď, protože já se tu chci oddělat.
1: Ale to jste náš člověk, my se chceme taky zabít. Já jsem strašně nedočkavej, musím si najít smrť první, poraďte mi, pánové.
3: No, vy jste takovej prcek tlustej, tak vás by třeba mohla ranit mrtvice.
1: No jo, ale to bych se musel napřed rozčílit.
3: My vám třeba řekneme, že se bude v Praze muset mluvit jenom česky.
1: To by to se mnou určitě seklo. Tak ty už by si teda určitě prýma smrť měl. A co já?
3: Vy jste takovej jemnej idealista, tak vy byste se mohl utlout za nějakou ideu.
1: To je dobrý, já to hned zkusím. Pánové, třískejte mě, kamenujte mě, já mám svoji ideu a tý se nevzdám.
4: My vám teď jako budeme dávat peníze, abyste se tý idei vzdal.
3: Tady máte 20 korun a musíte změnit přesvědčení.
1: Tak děkuju vám, ne, pánové.
4: On ty prachy bere, to nesmíte, musíte se tlout za ideu.
1: Aha, tak tady je máte zpátky a já už se třískám.
3: Počkejte, počkejte, počkejte, já ještě nemám vybranou smrť, jak umřu já.
1: Vy jste šedivý člověk, vy už máte nejvyšší čas, abyste umřel. Víte co? My na vás budeme číhat, až půjdete kolem, tak vás nenedání kolega natře klackem. Tak jděte hezky veselé okolo, jakoliv se vám všecko daří a já vás majznu.
3: Tak já už jdu. To se mě všechno daří, ječmen mi vyklíčil, děti dostali spalničky. Co jste to udělal? Jak jste se rozpřáhl tím klackem, tak jste zabil kolegu.
1: Hynu, hynu.
3: No, jeden už je mrtvej. Teď vy se honem utlučte za ideu.
1: Aha.
3: Ten se blbě fatkuje. Tak, teď tady už mám dvě mrtvoly. Tak mě může z toho nádherně ranit mrtvice. Tak už jsme mrtví. Vy to budete mít špatný. Vám budou naříkat na hrobě slepice. To byl ale blbej kohout.
4: A váš hrob nebudou moc ani zasypat, protože furt vám z něj budou čumět ty vaše zuby.
1: Kluci, nehádejte se. Hlavní věc je, že už jsme mrtví a že si nebudeme dělat z lidu kašpárky a jen se budeme válet v rakvi.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak dobrý den, můžu přisednout?
2: Ano.
1: No, nebolí zoubek?
2: Ale, zoubek já když se bavím, tak nebolí.
1: Tak správně, tak se bavme. Tak o čem začneme dneska? Já bych si zatím nalil trošku vína a začneme. Já bych navázal tím třeba, že venku prší.
2: To když to budou vysílat, nebude pršet.
1: Aha, to je pravda. Vidíš, jak to je klamný, jak ten realismus.
2: Klamný, no. To je klamný.
1: Tak já řeknu, že venku střídavě oblačno.
2: To může, to je vždycky.
1: Ať si to posluchač přebere.
2: Ano, střídavě oblačno.
1: Se sklonem?
2: Se sklonem.
1: Ano.
2: K zatažení.
1: Ale že nad Skandinávií se jasný.
2: Ano.
3: No tak, kdybyste dovolil, já bych se chtěl vrátit k jedné takové věci, jak jsme tady mluvili o tvých rodičích, kdybys mohl tuhle otázku trošku rozvinout.
2: Tedy ty mý rodiče neměli takový, jak bych to řekl, neopsali takový kruh co do zajímavosti, jako ta rodina toho Voskovce, že jo. A s tou rodinou toho Voskovce taky jsou spojený Fričové, tedy ten klan Fričů, těch toho revolucionáře a pak těch Sklářů.
3: A to jde až po Martina Friče, nebo to není tady?
2: No, Martin Frič patří do toho
3: taky
2: klanu.
3: Ano,
2: ano, ano. No a potom jsou ty Kavalírovi, ty Sklárny, že jo, tam. A to Sázavský údolí, protože tam si ten malíř český, ten Soběslav Pinkas, postavil chalupu. On totiž byl velký Čech a tady byla asi v 80. letech národopisná výstava někde v Kinského zahradě, kde byly postaveny české chaty a byly takový ty modely těch stuhlejch chodů, co mají na sobě takový ty skutečný kostýmy, co když tam jsou delší dobu, tak v těch faldech mají prach. Je to takový, mně se potom někdy zdá takový trošku příjemně...
3: Je to panoptikální.
2: Ano, ano. A příjemně příšerný.
3: Ano, ano.
2: A on si jednu, pak když se to rušilo, tak si jednu takovou tu chalupu koupil, rozmontovali to, nechal to odvést na Sázavu. Sázava Buda, tam co je Čertova brázda. Protože v tom kraji starý pan Vaxman, otec tatínka Voskovcovýho.
3: Tedy dědeček Voskovců.
2: Dědeček Voskovců byl lékař. Lékař Lidumil, který jezdíval po tam těch vesnicích na koni. A měl, já nevím, řadu synů, asi 8. A z toho byl taky ten doktor, ty dva zubaři Vaxmanové. Jestli víš, když pamatuješ v Praze ten Alois Vaxman.
3: Zubařů pamatuju moc, ale žádný Vaxman.
2: No a pak ten malý Vaxman, maloval takový břízy a u nich takovou nahou slečnu. Prostě to byl jeho kraj, že jo? Zřejmě kvůli tomu nějak se musela asi seznámit dcera tohohle z toho Pinkase s tím mladým Vaxmanem, že jo? A on ten Pinkas si tam nechal dát dohromady tu chalupu, ale protože žil ve Francii a měl ženu francouzsku, tak si ještě zdokonalil, že si ji rozšířil a přidal k tomu takový francouzský prvky, takovou francouzskou příjemnost, jako třeba, že si tam udělal v kuchyni takový vysutej krb, kde se dá grilovat, jak je to ve Francii zvykem. No prostě udělal z toho moc pěknou prostředí. Věc. A kdysi dávno vyšší paměti babičky Kavalírovi. A tam nějak se o tom taky píše, ví. To byla z toho údolí, toho ty Sázavy. No, naše rodina byla jiného druhu, tako, nebyla taková, tak, jak bych řekl, tak všeobsáhla. Z ty maminčiny strany tam byla jedna babička. To je za všecky drobný.
3: To je to, co měla tu poselky?
2: To měla tu postupu. Babička Choděrová. To byla moudrá ženská. Ono by dneska byla asi 2900 nebo kolik. No přes 100 let by musela být. Ona byla před průšákama schovaná v 660. pod sudem, nahoře, na tom, aby neublížili tedy sexuálně. Tam ji schovávali. No tak by to je 100 let zrovna, co se tyhle
3: ano,
2: dívky schovávali.
3: Co se to hnalo zemí.
2: A tam měla takovou zvláštní moudrost a humor. Takový vejšplech, ty obrovský. Ona byla už velice stará a jednou přišla ke mně do divadla několikrát a ona neslyšela dobře. Ale protože celý svůj život vedla nějaký podnik, protože si měli pronajatou hospodu. Tam ale z toho vidí, že mám špatný kádrový posudek vlastně. Oni měli taky pronajatou tady černý pivovar. Ne, tomášský pivovar. A můj dědeček, ten se o to nestaral. Můj dědeček, ten, tedy její muž, to byl člověk, který jako žil pro pravdu, jo. On si pronajal hospodu, tam bylo špatný pivo, ne? No tak on si posílal vrchního svýho vrchního čišníka ze Žbánem do ty druhé hospody, kde měli dobrý pivo, k tomu stolu, kde seděl se štamkastama. Mamičku mohl trefit šlak, protože říkala, ty si děláš hezkou reklamu. On říkal, ale to naše pivo není k pití. Přeci nechceš kvůli reklamě, abych pil špatný pivo. A on dělal taky takové věci, že třeba, když měli na Zbraslavi, když byli mladý, nějakou hospodu, tak on měl vycvičenýho toho krahulíka, ne? Ten krahulíč, babička, když přišli hosti a babička dělala natloukala vídeňský žuzek, ten krahulík to slyšel na větvi. Tak přijít oknem, popad do spáru řízek a ulít. A babička ho jednou také nalákala, zavřela okna, teď ho po něm házela paličkou, že ho zabít. Dědeček to zakázal. A řekl to ne tedy. Takového krahulenka nikdo nemá, tak to radši ať se žije ještě jeden řízek. Tak ona ho pak dala nějakému hajnému do dobříše a krahulík se namích a z dobříše přilít zpátky na ten řízek. To by měli slyšet vědci, protože tomu se říká podmíněné reflexy.
1: Ano.
2: A no tak já mám z téhle strany spíš takový směšný historky.
1: Já vím, že si mě třeba tuhle babičku vždycky uváděl jako důkaz, že i u nás tedy je dostatek materiálu k absurdním povídkám. Já vím, že jsem ti jednou říkal nad knížkou James Tarbra, toho Američana, že u nás se tento humor v životě nevyskytuje. Ty jsi mi tenkrát právě o této babičce vyprávěl, říkal, vyskytuje, ale nikdo ho neumí popsat a vidět. A
2: no ano, babička přeci už ve vysokém věku vydala na Žižkově Žerotínově ulici, tak měla takovou pomocnici v domácnosti, který ona říkala baba poslice.
1: A poslice, já říkal poselkyně. Poslice.
2: Baba poslice.
1: Ano.
2: A to byla opravdu taková baba jak kulový blesk. A ovšem vždycky, když ji potřebovala, ona ji chtěla jenom, když ji potřebovala, ona nechtěla, aby byla u ní celý den. A ona ta baba poslice taky ne, tak jak to udělat? Ona neměla telefon, ani babička, ani baba poslice. No tak babička komunikovala tím způsobem, když ji potřebovala,

0: potřebovala, takže otevřela okno, z toho okna vyndala portviš a na konci toho portviše měla přibitej hadr.
1: Takhle, prapor, prapor.
0: No ne jako prapor,
1: já vím, ale
0: tak,
1: tedy
0: jako za roh, jo,
1: signální jen, takovej. Takový.
0: A vystrčila to ven a žižkovští občané chodili a viděli, a paní, paní Choděrová schání babu poslici. Tak když ji někdo někde viděl, tak řekl, paní Choděrová chce s váma, načeš? Baba poslice zazvonila, babička otevřela, poslice šla rovnou k oknu, vyndala prapor, řekla, co si přejou. Jo. Tak tohle byly její takový, ona byla velmi praktická. Ona, jak jsem potom začal, my přišla k nám do divadla, už byla hodně stará, protože právě, že ona byla zvyklá na vedení podniku, tak já si jí tam, babičko, jak pak se ti to líbilo, to představení? A ona říká, ale Jeníčku, tak jsem to pozorovala. To vás musí stát hodně draho, to představení. Aspoň 7 000 denně. Já mám babičko 8. No vidíš, já to tak odhadovala. Ale jak to ta baba odhádla, já nevím.
1: No to je podivný, protože
0: náklady, činži, orkestr a tohle. Ona měla prostě takový šestý smysl na tyhle věci. No, kdyby ho bývala neměla, tak protože dědeček ho zřejmě neměl, ano, tak někdo ho v té rodině nakonec musel mít. No.
1: Ano, to v každé rodině musí aspoň jeden člověk mít šestý smysl.
0: Ano, u vás je to tvoje paní, já to znám. U nás je to někdy moje žena, většinou ten pes sama. Někdo to musí mít, to je pravda. No, a tak tohle je ten, jak se tomu říká, to je ten to pozadí.
1: To zázemí.
0: No to zázemí, strašně nerad slyším to slovo zázemí. To
1: já vím, to je to vojenský, ano, to je vojenský termín, takový jo, neblahý jo. Vlastně.
0: Zázemí, já si vždycky zázemí představuju, pošlapaný, zničený, jak se ta fronta pohybuje, jo.
1: Ano, couvá sem a
0: tam. Tak já to zázemí nerad slyším. Ano. To pozadí, když se dá říct pozadí.
1: Pozadí, ano, dá.
0: On je moc věcí, který se dá říct.
1: Jinak.
0: Například ono se dá říct, že lidi zajímá vydělat si něco, ano. Nebo lidi zajímá mít nějaký zisk. Ale protože to jsou starý český slova, tak proč bychom říkali, když se dá daleko jednoduše říct, že lidi by měli být materiálně zainteresováni.
1: Ano. Správně.
0: No tak to je v duchu doby. No. Tak to jsme se dostali kam?
1: No dostali jsme se na pořád ještě tedy k době těsně před Westpocketkou. To je k tomu, ano. K Ouhoři v Rouře, no. A k tomu, že ty jsi napsal povídku, která se jmenovala
0: ano, ano, ano.
1: Muž, který hledá, sbírá tváře rozhořených.
0: Fotografie rozhořených. No, tak to bylo tak, já jsem byl tenkrát pod vlivem, hrozně se mě líbil Chesterton. Chesterton to byl ten anglický spisovatel, takový ten katolický obraz v zrcadle toho bezbožného, ale původně tedy evangelického, Bernarda Shaw, že jo?
1: Ano, já jsem četl jejich polemiku a to bylo nádherné.
0: No jo, to jsou slavný polemiky. A byl obrovský chytrý člověk a to je ten, co vymyslel Father Brown. No,
1: Otce Browna, no.
0: A řadu jiných věcí taky. Tenkrát tady vyšel ten Otec Brown, a myslím, že to vydal Václav Petr. Václav Petr, který byl tenkrát mladý hoch, který se proslavil tím, že začal vydávat Walkera, že jo. A myslím, nejsem si ale jistý, jestli to bylo. Jmenovalo se to, myslím, Klub podivných živností.
1: Ano.
0: No, mně se to strašně líbilo. Pod vlivem toho, protože jsem byl moc mladý a takový epigónek, jsem napsal tu povídku Muž, který sbíral fotografie rozhořených. No, chodil jsem s tím z redakce, do nedělních příloh. No, vždycky jsem si koupil ty noviny a hledal, a byl jsem těsně zklamaný. Najednou jsem udělal tu státnici. A řekl jsem mamince, tak tady to máš, maminko, já ti koupím nový klobouk, aby jsi to mohla za to dát. Tady máš ten diplom, já se tím poroučím fakultě. Ale zapsaný jsem naštěstí zůstal. A jeli jsme nějak s Voskovcem do tyhle chalupy na Sázavu. Protože jsme si řekli, že bychom napsali nějakou věc. Jak k tomu došlo, nevím, myslím, že Fencl dokonce tenkrát psal v novinách, Fencl měl arénu a tam hrál takové hry podle vzoru pařížských muzikálů nebo revy. Oni to dělali tenkrát jednoduše. Oni jeli na týden do Paříže, koupili se na

0: mohli nabídnout, nebo co. A mluvil jsem potom s Voskovcem a měli jsme tu písničku Kupuju hrobku, prodávám hrobku. Kupuju levně, prodávám levně, není tady času na smlouvání. Hrobka stojí přímo pod estrání, zde je ta hrobka ku prodání. Ku prodání však je koupení, určitě tahle ta hrobka není, proč? A tak to šlo dál, že jo. A my jsme si řekli, hele, když napíšeme něco před tu písničku a něco za tu písničku, tak máme revy. No, tak já znám jednoho, ten tady sedí přede mnou, ten si to taky tak představoval kdysi dávno, než jsme přišli na to, že se to tak nedá dělat.
1: Nedá, ano.
0: No a jeli jsme tam do ty Sázavy a řekli jsme si, že napíšeme tuhle revy, on napíše knížku, která měla svý jméno, já už nevím přesně kterou, a já napíšu knížku za týden.
1: Proč? No je, tehdy týden.
0: Jo, koupili jsme si salám, rum a chleba. Zatopili jsme si, a bylo vedro. Dali jsme si na zem ty slamníky, pač, aby jsme měli kde pořádně spát, pak jsme vytápili než jeden pokoj. A že jako než začneme psát, že se musíme posilnit. A tam jsme si na těch kamnech rozkrajili ten salám. Ha. Začali jsme si ho opejkat a on pustil ten špek, že jo, začal se tam připravovat. Do toho jsme rozkrájili chleba. A on se nám ten chleba začal osmažovat a my jsme tomu začali říkat, že to jsou karbonky, protože on byl připraven jako uhlí. Karbonky ve vlastní šťávě. A to jsme jedli a zapíjeli jsme to rumem, tou flaškou. No, měli jsme ukrutnou srandu, ale ukrutnou. Ale nic jsme nenapsali. Tak jsme si šli do jeden koupit zase salám, chleba, rum. A zase jsme nic nenapsali. A pak on musel někam jet, myslím, do Kutné Hory za někým, ale na den jenom. A říká, hele, ty to tady uklid a zatím napiš půlku, jo? No tak se pak vrátil a my jsme tam vůbec nic nenapsali, než jsme si jako udělali takovou úvahu a psali jsme po kavárnách potom. Co ty si dělal mezi tím, když já dělal tohle?
1: Kdy?
0: No v té době, tak já bych věděl, ty tady vyslycháš, co já dělal.
1: Aha.
0: A nikdo neví, co jsi dělal ty, nebyl jsi zavřený.
1: To jeste, moment, to jsem skončil úspěšně obecnou školu.
0: Hmm.
1: A dostal jsem stipendium města Plzně na vstup do reálné školy.
0: Ne.
1: Já jsem byl nejlepším žákem svého obvodu v 5. třídě obecny.
0: Ty jsi byl batole.
1: Batole.
0: Ježišmarja.
1: No ale pak se to rychle vyrovnalo, protože už ve 13. jsem vás znal a fandil vám, takže ono to šlo potom obrovsky rychle.
0: No.
1: Ten můj růst a ta vaše obrovská popularita.
0: A ta naše, ta rozsévání zkázy.
1: Ano, tak asi, že už mládež byla zasahována i v daleké Plzni.
0: Ano, to v té době jeden pán, který chodil do Daliborky hrát mariáš a měl pleš a tu si vyksoval, aby byla černá a nebyla vidět. Snad se aeroplánu, protože jináč bylo vidět, že má navyksovanou pleš. Ten hrál dobře mariáš, ten vždycky říkal, když jsem přišel, já tam chodil, jsem byl kavárenské dítě. Říkal, no, už je tady zase ta saxofonová generace. A je starý mají vždycky nádherný nepochopení pro mladý, že jo? Proto s tím já nejvíc bojuju. Proto teďka jsem si už nechal stát vlasy jako Beatle, krk si nemeju, abych se od těch máníček nerozlišoval. Teď si koupím paruku, rozšmajdaný boty, takový usmrkaný černý kalhoty, a černou vestu koženou a postavím se na roh a budu mladý.
1: No já myslím, že líp to nemůže pro dnešek skončit. Mohl bych přijít zítra na pokračování?
0: No klidně sama sebou.
1: Takže v tutéž hodinu zítra tady na shledanou.
0: Ano.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Průsvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma, asi táta, ale ozvi se brzy.

0: una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Ay, ay, ay.
1: Noc s hvězdou.
2: A do třetice ještě jeden vánoční host. Ten svým neodolatelným způsobem vzpomíná na Vánoce svého dětství. Je to národní umělec Vladimír Menšík.
3: Marienko, já ti znovu musím říct, že jsem strašně rád, že jsi mě pozvala, protože mám tě velmi rád. Anglicky, I like you, Mary Rotter.
2: Děkuju, ale abych
3: ale maminka
2: řekla...
3: vždycky říká, proč ta Mařenka taky neřekne, že tě má lidi ráda, jsi takový hodný kluk.
2: Já tě mám ráda moc.
3: Moc. A to já už jsem zasedal už. Já v duchu už s tebou mám dvě děti. Už jsme před rozvodem zase. No. Mě tady trošičku deprimují, je to vánoční. Ty zpívala o sklepě, tohle je téměř ve sklepě pod věží.
2: Ano.
3: Jen ty koule mě deprimují. Protože u nás o Vánocích viselo co? Všude jí melí. Protože jestli jsi byl zahradník a prodával to. To, co neprodal, tak jsme si vyvěsili. A protože jsme byli taková rodina velice početná, měli jsme 6 talířů, tak prostě někteří zpívali koledy, než se na ně dostalo, někteří zase se líbali pod tím melím, a protože ještě u nás nebyla elektrifikace, tak prostě to tak několikrát přehnali, že jsme se většinou narodili v září nebo v říjnu potom. Já jsem dostával vždycky jako hlavní dárek takovou odpornou věc, teplou, ale odpornou, kterou vymyslel Herodes pro ty děti, co mu unikly. A nebo to bylo vymýšlené někým, aby už dítě v útlým věku ztratilo sebevědomí. A pak jsem na Moravě, tak tady to nemusím vysvětlovat, byli to trikáče. Ti starší vědějí, co to je. Víš, co to je?
2: Ne.
3: Nevíš? No, trikáče to je spojený podvlíkačky s nátělníkem pro dítě. I dítě, který je roztomilý ve všem, v tom vypadá jako blbeček. To bylo z materiálu, který prostě se srazil po prvním praní, takže ten úplet z kotníku jste měli na kolenou jako dítě revmatik. Ale aby se to nepletlo, tak zase život vám klesnul. Se vypadal jako čekatel na kýlu. Vzadu 2 nebo 3 plechový knotlíku, podle toho, jak se rodiče rozšoubili. Který prostě, to bylo něco hroznýho se v tom rozepnout. A vzadu, aby se furt nemuselo prát, prdelka holá. No. Já jsem jednou věděl, že to jsou trikáče, pač byly vždycky stejně zabaleny, tak jsem to přepsal na Jarka, na bratrance. Aby zase on se v tom smažil. No a tak říkám, my jsme čekali na jídlo, nejdřív jsme jedli my děti, jedli jsme, jak půdě jsou schody, tak jsme tam seděli, čili takhle vždycky já jsem měl rybí polívku bratrancovi nohy. A tak to pokračovalo na tom, že jo. A až konečně jsme se dostali pod stromeček a my zase stromeček. Dneska se tomu říká, že se krade v lese, tenkrát jsme to dělali všichni, tak se tomu říkalo, prostě jdeme pro stromeček. To se neprodávalo, no spousta věcí se takhle získávalo, my jsme... Ale pak naše maminky byly zdatné hospodinky, tak než se majitel kolikrát obrátil, už to bylo naložené v lahvi, nebo, že jo, takže to se nepoznalo. Ale všechno jsme si obstarávali sami. Jak říkám tu zábavu na tom, tak třeba svíčky jsme si lili z loje, utrli jsme si od úst, ale zase, abychom to nepromarnili, tak pod každou svíčkou byl kastrůvek, abychom si na tom ještě mohli něco potom udělat, jak to kapalo, tak hned jsme si dělali kapra na loji, že jo, na tom. Prskali jsme sami. To bylo lišejů potom vždycky po těch svácích. No a tak to jsou mý vzpomínky. Vzpomínky jsou krásné proto, že jsme byli malí a tak nám všechno připadá, že bylo velký a krásný. Dneska už dáváme místo stromečku větev, betlem děláme pořád, pak jsme ho dostali zdarma. Od jedné paní z Pardubic jsme dostali perníkový betlem. A pak jsme měli hosty ještě dopoledne, tak náš dědeček myslel, že to je jako pohoštění, tak nám sežral svatý Josefa až v hlavě, než jsme mu ho vytrhli. Takže teď vždycky ty normální svatý stojí takhle na tom popundeklu a vždycky sežereme trochu mechu a on vypadá jako zvěd. No. Dřív jsme si lili olovo, teď si lijeme něco jiného. Změnilo se to všecko. No a protože už ta poezie těch Vánoc v městě je, bych řekl, horší v tom, že třeba není sníh. Pač sníh je strašně uklidňující. To je taková velikánská duchna, která přikryje celou zem a tu vaši vesnici nebo to vaše město tenkrát. Já všem, kteří sedí, a to je krásný na Vánocích, že Vánoce na rozdíl od MDŽ, kdy pak tatínek je 14 dní nezvěstný, tak tady je zapojen do těch příprav. Všichni touží být u toho rodinného stolu, všichni v celé republice jíme skoro totéž, skoro v tutéž hodinu, díváme se na stejné programy. I když máme nějakého příbuzného, třeba montéra u protinožců, tak on tam kouká a v tom Klokanovi jakoby viděl stromeček a vidí nás u toho stolu. Prostě, když se vám stane někdy, že budete sami někde, protože vás tam zavedou vaše povinnosti, to jsou nejsmutnější svátky, když jste sami. Protože to je ruch na ty Vánoce a najednou na těch ulicích začnou prostě řídnout ty davy, pak jde sem tam nějaký osamělý chodec, ale nese dárečky nějaký. Najednou světla v těch oknech svítí úplně jinak. Teď vy cítíte, co se tam asi odehrává a jste sami jako prst. Takže bych všem přál tyhle Vánoce, aby tak nebyli sami jako prst, aby seděli u těch stolů, současně se dávili těma kostma, to je pomsta ryby rybářům za to, ne jaký háčky chytají, pač i ta kost vypadá jako háček. Aby se měli rádi, o Vánocích aspoň, pač jsme malá republika, tě nás čím dál víc. No a já jim tomu přeju klid a mír a zdraví. A Mařenko.
2: Vladimír Menšík, stejně jako já, má rád moravské lidové písničky. A co teprve Jarmila Šuláková? A tak teď jednu moravskou na rozloučenou. A třeba zase někdy naschledanou.